0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Radio Čas.
1: Mám prostě od pambička boky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jí naráží.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Yes, yes. Radio Čas.

Γιατί τώρα μου ήρθε.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny v zádech.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

0: Dobrý den, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
1: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
0: Budeš opíkat busty s prezidentem?
1: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Které milujete. Rádio Čas. Tak když spolu spíš.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
3: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a

Rádio Čas. Hity, které milujete. It's raining men. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdravých vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádiu Čas.

Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Basta.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz

0: komplikacemi musíme počítat. V Českém Těšíně na ulici Frýdecké osobní auto srazilo zvěř. Jinak na ulicích Moravy a Slezska aktuálně jezdíme bez větších problémů a přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Žáci se v českých školách necítí dobře. V mezinárodním srovnání jsou na tom skoro nejhůř z 38 zemí světa. Podle televize LTV Plus si stěžují na malou podporu ze strany učitelů. Necítí se respektovaní a mají i problémy se začleněním do kolektivu.
1: Morava aktuálně.
0: Havířovské letní koupaliště Jindřich hlásí rekordní sezónu. Vedle příznivého počasí k tomu přispěly taky investice do areálu a návrat oblíbených havířovských skoků. Podrobnosti dodává mluvčí města Rozálie Seidl-Pokorná.
2: Letošní koupací sezóna na letním koupališti Jindřich v Havířově přilákala celkem 42 096 návštěvníků. Oproti loňskému roku, kdy do areálu zavítalo 35 681 lidí, jde o nárůst o více než 6400 návštěvníků, tedy o 18%.
0: Zlínský kraj podpoří vývoj modelu pro přesnější předpověď povodní. Rozpoznár má hrozící přívalové záplavy přesněji a s větším předstihem. Nový model vyrobí studenti. Systém má propojit meteorologická, hydrologická a prostorová data.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká další domácí zápas. Už tuto neděli se v rámci šance ligy utkají s týmem FC Pardubice. Nedělní utkání se hraje od 13 hodin na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Dneska se pořádně ochladí a sluníčka se nejspíš vůbec nedočkáme. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku má být po celý den oblačná až zatažená, s přeháňkami anebo trvalejším deštěm. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 12 do 14 stupňů. Tyhle zprávy, po 6. začíná páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
3: Rádiu Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Tak, nasadit milý mod a můžeme.
5: Krásné dobré ráno.
4: Krásné dobré ráno, 11. zářijový den je pátek, takže se společně s vámi oficiálně těšíme na víkend. Lenča Líšková.
5: Radím Soběslav Bednář.
4: Rádio Čas, no a v kalendáři dneska jedno, dvě jména.
5: Jsou tam dvě jména, pánská a dámská varianta.
4: Stejný základ, takový.
5: Ano, a myslím, že ti napovím velmi, velmi rychle.
4: Ne jako včera, jo?
5: Ne. Jenom řeknu postrach okolí.
4: Aha, pozor, takže ne ulice okolí, takže Kevin.
5: Ještě jiné jméno.
4: Denis.
5: Ano, Denis.
4: A to znamená i Denča.
5: Tak.
4: To znamená, že musíme i naší kolegyni Denči popřát hezký svátek, takže Denis a Denisa v kalendáři.
5: Je to jo, tak. Jo, jo. Takže je všechno nejlepší.
4: Ano. Denis byl postrach okolí, pak byl Kevin, byl sám doma, a potom Lucie postrach ulice.
5: Tak.
4: Říkám to správně.
5: Přesně tak.
4: To
5: jsme
4: čas.
5: Si probrali všechny filmy, mimochodem vlastně i dobré filmové tipy na páteční večer třeba.
4: A všechny postrachy filmové, přesně tak. Takže krásný svátek, máte úžasná jména a hity, které milujete před víkendem.

0: Nevím, jestli nám to tam střihnou nebo ne, protože v záznamu naše Dobré ráno Moravo běží i na televizi Relax a teď před vstupem jsme oba dva měli opravdu jako šklep na tváři, protože to bylo takové to potlačované zívnutí, takže mi to šlo, vypadal jsem jako přejetá žába, Lenča se taky zívla, tak ještě to budeme prozívávat tuto hodinu, že jo?
1: No každopádně, my už jsme si tak zvykli na ty kamery, nebo já teda určitě. Že mě už to tak jedno, já si připadám jak ve vile.
0: Ne, ale byli jsme opravdu jako, že spíš jsme kooperovali.
1: No.
0: Takže jako než to by vypadalo 5-4-3, u toho vína se to dobře pozná, u toho songu. A... já mám pocit, že ty pátky se zývá nějak víc. No,
1: jo, já si připadám jak ve vile Vyvolených a tam už taky potom nevnímáš ty kamery. Takže se omlouváme všem divákům televize Relax, pokud uvidí něco, co vidět třeba nechtěli.
0: Jinak pojďme ještě na úvod, než se opravdu rozmluvíme, připomenout si, že těšíme se na víkend, super, ale i dneska vás probereme vlastně hned třikrát v časovaných hodinách.
1: Máme tady poukaz v hodnotě 500 korun do Vento Bohemia, je to tak?
0: A mimo jiné zmíníme taky challenge, kterou jsem vám včera dal, tobě a kolegovi Marťovi. Konec konců s tím souvisí jedna zajímavost, možná, že bychom ji zmínili oba, nevím, jestli se na ní narazila.
1: Můžeme a musím říct, že u první challenge jsem se nenachytala a tady teda si mě dostal.
0: Je hezké sledovat, jak to člověku rychle docvakává, protože jste na to byli dva, ještě jak to vyzrálo. Ale tak jako o čem mluvíme, to se dozvíte za chvíli na Rádiu Čas. Lenča Líčková.
1: Radim Sobislav Bednář.
0: Srovnáme si čas 6.09, hezké ráno s Rádiem Čas.

0: Krásný nový den s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas.
1: Krásné ráno, máme 11. září 6.12.
0: Tak já začnu, protože teď se nám krásně spojí dvě věci za sebou. Hodně se teď zmiňuje muž z Anglie, který dostal, podstrženo sečteno, jestli dobře počítám, 36 týdnů podmínku za řízení pod vlivem alkoholu, navíc samozřejmě bez řidičáku, no. Jo, to znamená tak. Tam je spíš jak to mám říct, pikantní to, že ne, že by neměl řidičák, ale pán je nevidomý, přesně řečeno má zbytky z zraku.
1: Aha.
0: A trošku se nejenom poprtal, ale taky pohádal s manželkou a chtěl od toho všeho odjet.
1: Ano, chápu.
0: Takže nasedl do auta a jel přes 240 kilometrů bez úrazu, než na něho teda jakoby narazila policie, strážci zákona.
1: Ale tak to je dobrý, ne? To je šikovný.
0: Je šikovný, já jsem si samozřejmě říkal jak, protože původně se psálo nevidomý, nicméně pán přišel o zrak téměř před 2 lety, ale stále rozezná světla. Takže cituji třeba novinky.cz, orientoval se podle brzdových světel na vozidlech před ním a dokonce mezi tím jakoby čerpal benzín a ani na té benzínce nikdo nic nepoznal, jo. Takže jako nechci říkat klobouček, jo, ale jako já spíš myslím jako, jestli mu to nesnížili, protože mi přijde jako 36 týdnů bez, nebo podmínka, no. Docela taková... Taková mírná,
1: taková
0: jo,
1: mírná,
0: na Velkou Británii.
1: Tak, protože to je obdivuhodný výkon. Já no bych aha. možná ho spíš odměnila.
0: Já spíš myslím, že zohlednili ten jako stav vůči manželce.
1: To
0: jo?
1: Taky.
0: Že to bylo v afektu takzvaně.
1: To taky, no. Ano, ano. No a proto si myslím, že někteří policisté mají velké pochopení.
0: No, v každém případě my jsme si včera, nechci říct zahráli, ale prostě využili jsme tohodle věmu, tedy toho chvíli nevidět, i když to s tím vlastně vůbec nesouvisí, ono je dobré hlavně poslouchat, dá se říct, že jo?
1: Ano.
0: Ano, Ježíši Kriste, pane Bože, ta to bude ještě zpracovávat.
1: Já tak poslouchám, ano, jak to ano. uvedeš, protože já jsem trošku naštvaná ještě stále.
0: Ježíši Kriste, ale doufám, že s humorem.
1: Ale tak samozřejmě humorem. Na sebe, že? Protože jsem se nechala nachytat.
0: Ne, takhle, dal jsem tady ranní partě, ať už Lenči nebo kolegovi Martinovi Fabíkovi, malou challenge. Trošku jsem se bál, protože jak ty, tak Martě hodně slížíte online, ale pravda je, že i ty různé výzvy a challenge mají vždycky svou módu, jako ano. jsou šik a in, pak se pozapomenou. Takže já jsem vytáhl jednu starší a zafungovalo to.
1: Naprosto. Zafungovalo. Naprosto. A musím říct, že tam mám takový, jako, že když jsem to stříhala, tak jsem si říkala, že mi to jako dlouho trvalo, než mi to došlo.
0: Viděl to můj kamarád Marťa z Brna a říká, a všimni si hlavně jako časový rozdíl, jak to jednotlivým jedincům došlo. Jo.
1: Mě to teklo hodně pomalu.
0: O čem to mluvíme, tak už za chvíli Facebook a Instagram Rádia Čas. Hlavně se dobře bavte a máte inspiraci na víkend. Je 7:15.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: taky nás tří.
1: Koukám do kalendáře a vidím novoluní, což na některé působí většinou jako vždycky ob dva týdny úplněk, nebo vlastně ob měsíc úplně, no prostě opak úplňku, ale ty pocity jsou stejné, ale jak to vnímáš, co se týče jakoby třeba noci, nebo rána, vstávání, aktuálního stavu těla a mysli?
2: Je fakt, že se mi trošku špatně spalo, že jsem se budila.
1: Takže uvidíme, co Milan, protože tento týden, tedy Milan Gelnár, dvorní astrolog Rádia Čas, nám nabídl, řekl bych z větší části, jako ten pohodový start vždycky. Já poslouchám ten start hlavně těch horoskopů.
2: Vypadá to, že zase tento týden si Milan našel nějakou pěknou slečnu.
1: Ano, Lenča má takovou teorii, že když je Milan zamilovaný nebo má něco v merku,
2: tak má pozitivní horoskop.
1: Tak nás odmění, jo? Takže schválně necháme se překvapit, jestli se slečnou ještě je.
3: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
4: Pátek by měl být dnem příjemným s velkou převahou hvězdných aspektů souladných. Mělo by se tedy dařit. Komplikace by měly být pouze v oblasti milostných vztahů a také nerozumného myšlení, mluvení, a to zejména s možnými podrazy, podvory a tak podobně. Co se týká notivých znamení, tak berani se mohou těšit na věci spojené s erotikou. Lvi budou snadno realizovat své záměry, a střelci mají naději na postup či pochvalu. Váhám se bude dařit realizace projektů. Vodnáři by se měli orientovat na relaxaci a blíženci budou mít tendenci cestovat a navštěvovat přátele. V případných sporech budou vítězit kozorozy. Pany se mohou cítit převracovaně a býci si budou užívat na poli uspokojování svých smyslů. Radci se mohou trápit nesoustředěností. Štíři se na nikoho moc ohlížet nebudou, a ryby budou mít tendenci svými požadavky tlačit své blízké do kouta. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
3: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Ano, ano.
1: Jako přál bych vám něco trošku horšího, teda to říkám nahlas, ale ať je to, no ne, ať je to takové živější, ale jako nuda, nuda, šeť, šeť a vlastně dobré zprávy pro tebe. Jinak krásné dobré ráno s rádiem. Čas, hned vysvětlím. Koukám tady na Lenču a jejího partnera, ani to neví, protože vy jste oba v Bíku, mi se to dobře pamatuje, protože jste obden.
0: Je to pravda. A my máme hezký vztah.
1: Mimořádně vysoká kompatibilita.
0: Ano.
1: Z hlediska dlouhodobých vztahů jakoby velmi stabilní.
0: Ano.
1: Všechno, bla, bla, bla. Jediné samozřejmě, když něco řešíte, tak oba paličatí až za roh, to znamená, jo. Tam se to musí vykomunikovat. A potom časem, ale časem, jste pořád spolu ještě krátkou dobu, by to chtěl nějakou jistru nebo zpestření vždycky toho, protože jak máte rádi oba dva ty své rituálky, tak aby nebyla nuda, nuda, šet, šet, jo.
0: Tak to jsme v pohodě.

0: Mě, jo? Takže je tam toho hodně.
1: No
0: jo?
1: Jasně, třeba no. Pája píše, já jsem štír a partner kozoroh. Letos tomu bylo 10 let, co jsme spolu. Uh-huh. To je jako taky taková, ne zvláštní, ale peprná kombinace, bych řekla.
0: Uvažuje, jestli znám nějakou takovou, jo, jenom než Lenča přečte další, samozřejmě vyzývám teď i WhatsAppový národ, to stejné, můžete napsat, můžete namluvit a číslo oficiálně pro vás opět volné 7766 12 800.
1: Jo, mám dál.
0: Jo, ještě hoď tam nějakou, jenom jako jestli tam něco vidíš.
1: Monča píše, a to je teda taky kombinace, berán a manžel blíženec.
0: No.
1: Tak, ale já jsem,
0: něco řeknu.
1: Já jsem hodně zvědavá, protože Ráďa je na tohle celkem odborník, takže tady budeme mít i takový vhled, jako o čem ten vztah v podstatě je.
0: O teď něco řeknu jinak. Paní je berán?
1: Ano.
0: A pán je blíženec?
1: Ano.
0: To jsou naši.
1: Jo.
0: To jsou naši. Ještě spí, takže to můžu říct.
1: Řekni.
0: Je to divočina,
1: no.
0: Ale v tom slova smyslu, jo, mimochodem, já to teda zaklepu na dřevo, jo. Ale jestli to bude fungovat a všichni budou tady, tak příští rok v říjnu to bude oficiálně divočina 60 let, jo.
1: Wow.
0: Jako, a co se týče už jako nasazení, ještě se znají delší dobu.
1: Gratuluju.
0: Jo, ale no jasně, protože, že jo, máma chce tu jakoby spravedlnost, ona vždycky všechno říká upřímně, jo, chce to řešit a podobně. A u táty, Venoušku, ahoj, jsem zjistil a vlastně až potom, co znám tady kamaráda Marťu, až v poslední době, že oni opravdu jako mají dvě tváře.
1: Jo, no, to je pravda.
0: Že oni se jako tváří, mimochodem všechno si odkomunikujou na chatě, ví všechno o všech a podobně, ale občas vás můžou zmást s tím, jakože na vás se můžou usmívat a zároveň třeba to není jako táta, jo, ale je to taková ta esence toho.
1: Jo.
0: A potom se ti jako berani zlobí, že? Oni říkají, tak Ježíš Maria, řekni, jak to je, jo? A ten druhý to, no, že tě můj.
1: Jo, to je pravda, no, pravda, já teda blížence taky takhle nějak vnímám, no.
0: No, a já v poslední době, no, takže jako mám vás na piedestálu, jak všichni říkají, jako štíři a podobně, jo, tak jako já jsem vždycky takový, aha, ty jsi blíženci, tak na to rande nepůjdem.
1: Jo, takhle.
0: To přeháním samozřejmě s nadsázkou, ale znám tohle kombinaci. No.
1: Dáša píše na Facebooku Bík a kozoroh. A to teda musím říct, že mám tu zkušenost s kozorohem a ne, já bych to nedala. A Dáša píše, že už jsou spolu 25 let.
0: Mm-hmm. Ale asi po pracovní stránce, jo, protože jich tady máme hodně a to funguje to normálně, že?
1: Pracovně jo, ale na mě jsou ti kozorozy příliš takový jako neemoční.
0: Oni mají rádi jako z hlouby srdce, ale oni to vlastně ukážou jinak.
1: Jo.
0: Buď to v podobě jako té materiální stránky, anebo toho, že tě zabezpečí, nebo když máš problém, tak se tebe porvou, takzvaně.
1: Jo, jo. Jo, ale třeba moje velmi dobrá kamarádka je kozoroška a to je zase úplně něco jiného. Mm-hmm. To je úplně best of.
0: Slyšíš, to je vděčné téma, jako
1: jo,
0: bude o čem mluvit. Je. Takže prosím vás, i vy WhatsAppoví ještě jednou 7766 12 800. Teď neřešíme děti, ale opravdu vás a váš protějšek.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Radio Čas, hity, které milujete, Lenča, Radim a mimochodem i my ve světě, kdekoliv nás můžete poslouchat, možná i v jiné časové rovině nebo s jiným počasím, ale cezradio.cz. Já jsem koukal, co je nového a podíváme se v rychlosti, ale opravdu jenom v rychlosti, spíš s tebou chci pořešit jeden obrázek do Jižní Kalifornie, která se teď potýkala s počasím. Hrozil tam hurikán, nakonec to v uvozovkách byly jenom velmi silné deště, ale ty taky jako rozmáčili půdu a teď se hodně řeší, že obrovská trhlina se objevila třeba i u domu Nicolase Cage, nějakých 9 metrů. Ta trhlina vypadá takhle, jo, podívej se.
1: Jo. A prosím vás, to není trhlina, to je normálně díra
0: je to,
1: v zemi.
0: Je to obrovská jako díra, 9-metrová, ale o to nejde. Ten obrázek je větší. A já mám normálně úzkost. Já mám všeobecně jakoby úzkost z vodní hladiny. Mě nejde si třeba na přehradách. No. Jenom podívej se, kde ten barák stojí.
1: Ukaž.
0: Te zkus to popsat lidem. Jako, možná, že to s tebou nic nedělá, ale já tohle to nezvládám.
1: Jo, on zasahuje, je to jako kdybyste si postavili dům na mole nad mořem, jakože nejste ani na pevnině, na pláži.
0: Já prostě myslím, jakože prostě vylezeš z baráku pro mlíko a můžeš jako vlézt do Tichého oceánu.
1: Je to molo a teď ještě v tom mole je díra.
0: Přesně tak. No ne, já vidím, většinou se mi vybavilo asi 5 nebo 6 katastrofických filmů, když přijde ta vlna, tak jako Nicolas Cage by měl hned vystaráno.
1: No to každopádně.
0: No na to myslím, ani... mě úzkost z toho, jak oni si to dokážou tam postavit, ještě se na to koukat.
1: To jsem právě ani nevěděla, že takhle se staví domy, teď to nikdo neví.
0: Je to v Malibu, pokud se nepletu.
1: No, ale ta hladina toho moře se může kdykoliv zvednout, že?
0: Já to nechápu. Možná, že ten obrázek je tak mistrovský, to bude asi z toho, ne? Jak se jmenuje ta věc, z dronu focené, ne?
1: Jo. No mimochodem to vypadá, že Nicolas Cage zřejmě v tom domě na tom mole i něco rekonstruoval, protože v té díře, která tam je taky kadibudka.
0: Já teda doufám, že tam jenom nevygenerovali nějaký obrázek. Já teda předpokládám zase druhá věc, že Nicolas Cage má asi ještě 30 dalších baráků, že jo? Protože oni mimochodem místní varovali, tam hrozilo, že budou právě ty přílivové vlny a tsunami, což se nestalo, ale přišlo jenom rozmáčení a malé, jak jsem říkal, já jsem použil jiný výraz, že jo? Ty říkáš díra, já jsem použil trhlinka, že jo? Trhlina, no.
1: No ne, ten má díra v zemi.
0: 9-metrová díra, no.
1: Ale víš, co mi přijde, tak jako... To přece, proč by ses tam stavil barák, ale pořád mě to nějak hlava
0: právě
1: nebere.
0: To jsem chtěl s tebou pořešit a hlavně oni ještě ukázali, asi pravděpodobně si je to vyfocené za toho počasí, jakože ty vlnky nejsou malé, jo?
1: Ne,
0: takže
1: nejsou.
0: Oni tak jako vám ošplíchávají obývák, já nevím, je to úplně úzko.
1: Protože když si vezmeš třeba Bali, že jo, tak tam to pořád je taková hladinka, jo, tam to máš na těch kůlech, je to taková romantika, proč ne, že? Mm-hmm. Ale tady normálně je vlnobití a já bych tam měla dům na mole.
0: No, mě regulární baráky se vším všude, jo.
1: Ale proč?
0: No, říkám, možná jsou to lidi, kteří to mají podobně, jako my si kupujeme třeba vajíčko s překvapením, jo. Prostě když se rozbije, koupíme nové. Radio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Tak jsme vám s Lenčou mimochodem krásné ráno s Rádiem Čas připomněli naše číslo na WhatsApp, ale je úplně stejné i na to klasické volání, které se vám už za chvíli může hodit.
2: Ano, protože se vás dnes celý den ptáme na to, jaké znamení je váš partner. To je taková naše otázka. Ovšem to číslo se bude hodit taky z jiného důvodu, a to je proto, že máme časované hodiny.
1: Jednoduchá otázka, vlastně taky otázka, i když v časovém limitu, stačí se dovolat ve správném pořadí. Telefonu už jsme řekli, a o co se hraje i tentokrát? Voucher za 500 do e-shopu Ento Bohem.
2: Ento.
1: Pozor, teď si, už to poznáte víkend, jo, že se blíží. e-shop.ventobohemia.cz. Leni, co tam?
2: Čističe, Dr. House, taky produkty pro osobní péči, Nibo a Mítu. Prostě od hlavy k patě přes domácnost se vyčistíte, pročistíte.
1: Opečovávání miminek, o jak je, Libo, prostě nakupte si dle libosti, Leni, určitě si pořadí.
2: Dáme čtvrtého pořadí.
1: Ještě jednou 7766 12 800. Volejte. Dobré ráno, Moravo.

0: Rádia Čas.
1: Časované hodiny do každé rodiny s Rádiem Čas, s Lenčou Radimem, ale pozor, vždycky nám chybí jeden dopravnice. Tak ve správném pořadí, kdo se dovolal, krásné ráno, dobrý den.
2: Krásné ráno, dobrý den, Novákova Jarmila.
1: Zdravíme, Jarmilko. Zdravíme. Jarmilko, jak to vaše ráno vypadá, to páteční, přece jenom 6:45 ráno teprve?
2: No, pro mě už je to brzy ráno. Já vstávám takhle vždycky.
3: Můžu... jako ve 6:45, jo?
2: I dřív. Hodně dřív, jo.
1: Můžu se prší. Můžu se tady, jestli ve vašem životě převládala nějaká profese?
2: Ano, převládala.
1: A můžu se tipnout? Je to pedagog?
2: Ano.
3: Rádě to uhodl.
1: Jak jsem nám totiž diktovala materiály, kdyby to vyšlo, ať vás potom neotravujeme to. Já říkám, to je velmi striktní, to je jako opravdu jako diktát a to, ale mimochodem poslouchali jsme oba jak hodinky. Všechno
3: ano.
1: Máme zapsané, jo, jen tak na okraj.
2: Ano.
1: Dobře.
3: A doufáme, že i za otázku dostaneme nějakou dobrou známku.
2: Určitě.
1: Tak paní Čelko, máme otázky 1 až 3, tento týden to víceméně necháváme na vás, tak si vyberte.
2: Tak 2.
1: Mhm. Jaká je základní barva záchranných hasičských vozů v České republice?
2: Červená.
1: Vy jste s námi znuděná úplně.
3: Jo, úplně jste se normálně...
2: To vůbec ne, já už to zkouším celý týden a nikdy mi to nevyšlo.
1: Jarmilo, jakou mám barvu spodního prádla?
2: No to nevím.
1: Ale první jste řekla červená. A to vám uznáme.
2: Děkuju.
1: No to už je zmást, ale opravdu je to na pána, přesně tak.
3: Jarmilko, gratulujeme.
2: Děkujeme moc. A dávám vám jedničku.
3: Jo.
1: Zlatá naše.
2: Jedničkou.
1: Tak jo, tak to máme. Hned vlastně první známka v novém školním roce.
3: Ano, a já se,
2: ano, ano,
3: a já
2: ano.
3: Se normálně opravdu cítím jako pochválena.
2: Teď jsem chtěla říct, že to pochvál vám dodám.
3: Ano.
1: Mimochodem, tak jako teď se to hodně řeší, vy jste zastánce čeho? Že pořád jako to známkování má smysl? Nebo i hlavně třeba ty první roky, když je to třeba tou psanou formou a jenom se to řekne?
2: Já se přikláním k tomu známkování.
1: Jo.
2: Ale to slovní hodnocení se mi líbí taky.
1: Prostě kombinace obojího značka ideální, výborně. Rádi jsme vás slyšeli, užijte si svůj pátek a celý víkend.
2: Děkuju
1: a zjezdky nákupy. Naschledanou.
2: Ráda vás poslouchám. Naschledanou.
1: Děkujeme.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Skonto
6: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou 2x. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Jedu vlakem Českých drah.
12: O, zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim Alenka.

0: Hezky poeticky to taky občas umíte. Dneska na Rádiu Čas řešíme vás, vaše protějšky a hlavně trošku astrologii. Ahoj rádio, mám pro vás perličku. Já jsem Bík, manželka je Lev. Za svobodna byla Špačková, tak uměla létat, teď je Bažantová, tak padá po pár metrech na papulu. Aby to opravdu nebylo málo, jsme od sebe 3 roky, 3 měsíce, 3 dny. Zdraví nás Bažantíci.
1: To je hezké, to je hezké. Silvie na Facebooku Rádia Čas píše: já jsem umíněná koza a manžel tvrdohlavý beran. Občas je to peklo.
0: Jako kozoroh myslí, jo?
1: Asi
0: jo. Protože koza je potom v čínském, takže asi no. Tak chápu. Dobré ráno, říká se, že protiklady se přitahují. Já jsem Bík, můj muž je Pana, hezký den, jste zlatíčka. Je takhle, takže říkáte, že i když vlastně ne, to je zemské obojí, to by mělo fungovat. No, no. Jo?
1: Zuzka píše: já jsem Lev a přítel vodnář, někdy Itálie, někdy cajk, ale musíme se občas hodně držet.
0: Aha, a máme tady 13-letý vztah, ještě jednu. Dobré ránko, já jsem Bík, dokonce ascendent ve Střelci, takže ta žádný klidný lenivý bíček, naopak trošku střela. Partner je vodnář, ku podivu dobrý, ale dá mi zabrat ho tahat z oblaků na zem, jo, protože přece jenom vodnáři mají takové ty nápady, nic neotřelého, žádná pravidla a tak dál, což bíci přece jenom trošku jako potřebují.
1: Jo, a tak my třeba s mým přítelem, že jo, my jsme oba bíci, ale my jsme trošku jiní bíci. My máme tu dynamiku fakt jinou.
0: A hlavně vy jste na začátku přece jenom těch bíků, takže vy máte ještě jakoby dojezdy i z těch beranů. No se říká, když se to láme, že tam je ještě trošku ten feeling toho. No,
1: no, no ale i tak jako, i když si rozumíme hodně, tak máme jinou dynamiku. Jako fakt jo.
0: A vaše ascendenty znáš, že?
1: Moc ne, já vím, že kdysi dávno jsem se to snažila nějak zjistit a vyšly mi váhy, ale to já nevím, to si moc nemyslím. No, myslíš, že jo?
0: Si taky moc nemyslím.
1: Že ne, tam bude něco jiného, že? To bude něco hezkého.
0: A ty znáš datum narození? Znám. Teda přesně řečeno, datum znáš samozřejmě, ale čas?
1: Ano.
0: Já vím, kde to zjistíme brzy. Takže za chvíli.
1: Tak
0: po
1: jo.
0: 7. hodině na Rádiu Čas.
2: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
11: Bude vejdán.

0: Hromadná nehoda teď blokuje provoz v Opavě. Na náměstí Svobody se srazila hned 3 osobní auta. Nehoda 2 aut nás potrápí na hlavním tahu z Ostravy na Frenštát pod Radhoštěm. Mezi Kopřivnicí a Vlčovicemi se srazila 2 osobní auta. Hasiči právě teď zasahují v obci Letovice na Blanensku. V ulici Pražské odstraňují nakloněný strom nad vozovkou. A nehoda 2 aut nás potrápí taky v Hronině v ulici Brněnské.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré páteční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. České lesy znovu ohrožuje kůrovec. Kvůli suchému a horkému počasí hrozí další kalamita. Stromy jsou totiž oslabené. Lesní podniky proto porosty víc kontrolují. Pomáhají jim v tom i drony. Díky nim snadno prohlednou i těžko přístupné lokality.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě Končičkách začala kompletní oprava bývalého učitelského domu ve Škrobálkově ulici. Historická budova se promění v moderní vzdělávací centrum, kde vznikne i mateřská škola, družina a 6 kluboven pro odpolední kroužky. Více nám řekla mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
2: Nové zázemí navíc umožní rozšířit kapacitu školky o dalších 24 míst. Nově ji tedy bude moci navštěvovat až 52 dětí a díky bezprostřednímu propojení se základní školou se budou moci přirozeně seznamovat s prostředím, do kterého později nastoupí.
0: V Olomouci vznikne nová cyklostezka. Magistrát ji nechá postavit mezi městskými částmi Slavonín a Nedvězí. Bezmála 2-kilometrová trasa umožní cyklistům vyhnout se frekventované silnici. Stavba má být hotová příští rok v květnu.
1: Rádio Čas, sport.
0: Zlínské fotbalisty čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už tuto neděli přivítají hosty z FC Hradec Králové. Nedělní utkání se hraje od 15 hodin na zlínském stadionu Letná. Dnešek bude chladný a zamračený, obloha má být po celý den zatažená až oblačná, čekají nás přeháňky, místy i trvalejší déšť. Nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat jenom od 12 do 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 7 hodině pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Sobislavem Bednářem a Lenkou Líškovou.

0: Máme 7:04, probouzíte se s Rádiem Čas, Lenčou a Radimem, tak to, čeho jsme se báli, už je tady.
1: Jo, teď přemýšlím, čeho jsem se bála.
0: Roboti, dost věcí. Roboti nám začali protestovat, vyrazili do ulic.
1: Ne, to si děláš strandu.
0: Nedělám, ale naštěstí, mě na to upozornil kamarád Marťa, říká, že to nás bude zajímat. Naštěstí to má strašně hezké poselství, protože ti roboti, mimochodem bylo to v sousedním Polsku, vyrazili do ulic, aby upozornili na to, že už bychom měli trošku zpomalit a třeba i u sousedů v Polsku regulovat zákony, které se týkají nejenom robotiky, ale taky umělé inteligence v rámci běžného života, aby spousta lidí nepřišla o práci. Mimo jiné, na místě byli i dvounozí, takový ti humanoidi, čtyřnohé stroje, které připomínali psy, a v podstatě právě tyhle ty jakoby kousky měly upozornit na to, že už je to hodně daleko, jestli mi rozumíš.
1: No.
0: A aby prostě třeba i, protože to se týkalo polské vlády, že jo, to u sousedů Polsku, aby taky už zavedli ty správné zákony a regulaci, aby to prostě nešlo všechno hodně rychle dopředu.
1: A to oni sami jako se zvedli ti roboti a řekli,
0: tak samozřejmě, že se jejich páníčkové asi je zprovoznili, jo. Tam jde o to jenom, že vlastně to, čeho my se bojíme, tak oni ukázali, jak by to čistě teoreticky mohlo vypadat a že ta doba je opravdu hodně vepředu, no. Se mi hodně líbilo, to je takové krásné gesto. No.
1: To je krásné gesto, ale mě teda vyděsilo něco jiného. A souvisí to s tímhle. Já se jenom podívám, jestli to tak rychle dohledám, protože jsem to měla někde uložené a nevím samozřejmě kde. Každopádně byl to výrok Elona Muska právě na toto téma. Nevím, jestli si ho četlo.
0: Já jsem četl ten dnešní, který všude běží, že Instagram je pro holky, což mě urazilo, ale dobře, no. To taky jeho slova mimochodem, no.
1: Jo, ale on říkal, že já nevím, do roku, 2037, že už bude prostě kolik set jako humanoidních robotů a tady toho všeho a předpovídá vlastně tady tu budoucnost a já jsem měla chuť ho přetáhnout. Já s tím nesouhlasím. Můžeme někde vůbec jako říct, že s tím nesouhlasíme? Já to nechci.
0: Říkáme pořád, prosím tě.
1: Já to nechci, jako kdo normální chce humanoidního robota?
0: No ne, to bylo takový povzdech, to ne, že bych tady jako říkal, že já bych chtěl a podobně, ale prostě jsme součástí toho, no. Já myslím, že ale stejně se lidi divili, když to vezmeš kolem a kolem v roce 1900 a 1950, jak to šlo všechno dopředu, ale když to tak jako člověk s tím roste, prorůstá, no tak uvidíme, no.
1: Jak se jmenovala ten film? Nedávno jsme o něm mluvili s těmi babičkami.
0: Babičky dobíjejte přesně, nebo takhle, že jo? Mm-hmm.
1: Babičky dobíjejte přesně.
0: A to je teda divočina, no.
1: Podívejte se na to.
0: Ano. Mm-hmm.
1: To podle mě Elon Musk si pouštěl jako večerníček.
0: Dejte si maraton, my konec konců chystáme taky moderátorský maraton, vy si dejte filmový robotický, já jsem zmiňoval ještě Já robot, Will Smith tam hrál a ty si zmiňovala ještě jeden.
1: Terminátora, pořád,
0: přesně
1: zmiňuji.
0: Tak, jo. A nejenom ty začátky, jo, kde jsou na huláči a tak dál.
1: Tak jenom,
0: dvojka je pořád nadčasová.
1: Je. Mm-hmm. Tak jenom prostě takové filmové typy, ale já nikdy nevím, jak mám tohle vtipně okomentovat, protože přátelé, já reálně se toho bojím. Já to fakt nemám ráda.
0: Já si dodnes pamatuju, sem tam to dávám i ve Víš nevíš, vlastně první robotem zabitý člověk. Pozor,
1: tehdy to bylo, spát.
0: Ne, to bylo tehdy ještě nevinné, i když jako takhle, asi do práce bych potom přestal chodit, protože to bylo v nějaké továrně a to byl první jakoby stroj už na bázi robotické, který dělal věci automaticky a už v 84. nějakého pána spacifikoval, jo.
1: Vidíte to?
0: Takže tak, jo.
1: A pak se natočil Terminátor a od té doby to s náma jde z kopce. Tak.
0: Rádio Čas, hity, které milujete a pozitivní zprávy s Lenčou a Radimem.
2: Snídaně hotová! Úsměv připraven! Volume doprava. Dobré ráno, Moravo. Radim a Lenka na Rádiu Čas.

0: Ráno s vámi Rádio Čas. Je už je pátek. Mně to nejde.
1: Tak jo.
0: To je takové, jak se člověk přeříká a nejde mu to, už mu to nedělá radost.
1: Mějte krásný den a v 9 přijde za vámi Aleš.
0: tak čau.
1: Horoskopy, tak ty nás fůzovka zachrání, ale navíc ono to dneska je o horoskopech a jak jsem zjistil, myslím, že ty to vidíš na Facebooku, no. WhatsApp zeleno, je to vděčné téma. V jakém znamení jste vy, vaši partneři nebo partnerky a hlavně jak to sedí nebo nesedí. Silva nám přeje krásný pátek, jinak hlásí manželi tichá ryba, já citlivá račice, zítra proplujeme 17. výročím.
0: Krásné.
1: Myslím, že o vás sousedí vůbec nemůžou vědět.
0: Ano, ano.
1: A zkusíme další 20 let spolu, já kozoroh, manžel rak. Já živelná, impulzivní, hlučná, on tichý, klidný, rozvážný, jak se říká, protiklady se přitahují. Ono se to hezky doplní, no. Takže tak, no.
0: Mimochodem na Facebooku Rádia Čas nejenom, že nám přibývají komentáře k našemu tématu, ale taky k našemu novému videu. A nevím, proč tam někdo píše, v rádiu ty jsi borec.
1: Cože?
0: No, Šárka.
1: Šárka?
0: Šárko. No,
1: Šárko, zdravím, není to Segra, ne, Segra nepřispívá, ona ani neví jak na to.
0: Ale... A Dáša, to mě teda uklidnila, píše, mě to taky nedocvaklo, smajlík.
1: O čem to mluvíme? Tak mrkněte, buď to právě Facebook nebo Instagram Rádia Čas, není to oficiální video ranní dvojky, je to challenge, je to nachytávka. Ono většina vlastně, jestli to říkám dobře, tak jako většina těch rádoby nachytávek je o tom, jenom stačí dobře poslouchat, no, že jo. To bylo jako, to už ne, to nesouviselo s tebou, to teď uvádíme, teď nejsme ta, která se to účastnila, ale kolegové, kteří prostě komentují nějaké video. Milane.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek by měl být dnem příjemným s velkou převahou hvězdných aspektů souladných. Mělo by se tedy dařit. Komplikace by měly být pouze v oblasti milostných vztahů a také nerozumného myšlení, mluvení a to zejména s možnými podrazy, podvory a tak podobně. Co se týká notivých znamení, tak berani se mohou těšit na věci spojené s erotikou. Lvy budou snadno realizovat své záměry, a střelci mají naději na postup či pochvalu. Báhám se bude dařit realizace projektů. Vodnáři by se měli orientovat na relaxaci a blíženci budou mít tendenci cestovat a navštěvovat přátele. V případných sporech budou vítězit kozorozy. Pany se mohou cítit převracovaně a býci si budou užívat na poli uspokojování svých smyslů. Radci se mohou trápit nesoustředěností. Štíři se na nikoho moc ohlížet nebudou, a ryby budou mít tendenci svými požadavky tlačit své blízké do kouta. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dobře, k něčemu se přiznám. Trošku jsem teď googlil, abych dobře zeměpisně řekl, kde že to vlastně je.
1: Já to taky nevím.
0: Ano, přesně, tak já už to teda vím.
1: Paráda.
0: My jsme oba dva s Lenčou, mimochodem krásný dobrý den, za tým Rádia Čas, hezký pátek. Narazili jsme na to, že už se nebude měnit čas. Nicméně pořád ještě to neplatí pro Českou republiku, kde od 79. prostě střídáme letní zimní, ale aktuálně už brzy v britské Kolumbii.
1: Tak.
0: Tak a tvůj tip? Já se přiznám. Já jsem si, že to je jeden z amerických států.
1: Ne, tak to jsem věděla, že ne.
0: No.
1: Ale trošku mě to zmátlo, protože to nemusí být v Británii.
0: Ne.
1: Jelikož Británie má, že svoje kolonie, takže britské území v podstatě může být i někde úplně jinde.
0: No.
1: Takže třeba Mexiko nebo někde tak?
0: No, taky zlatá. Já jsem aspoň byl soused. Jeho západ Kanady. Jeho západ Kanady, jo, přesně to je takové to místo, kde žije strašně málo lidí a přece jenom ty povětrnostní podmínky jsou trošku divočejší, takže jako na velký prostor je tam jenom prostě no strašně málo lidí, jo, takže britská Kolumbie, já si právě říkám, ono je to hojně navštěvané i turisty právě, kteří potřebují přírodu a klid, jestli to není částečně i kvůli té matce přírodě, jo, vlastně ten důvod jsme nenašli, že jo, ale prostě, že tam končí střídání času, takže...
1: A já jim závidím, nevím, kde to je, nebo nevěděla jsem, kde to je.
0: Aha, letos na podzim, takže klasika, vždycky, jak máme to říjnové, co nás čeká, tak oni ho mít už nebudou, no.
1: To jsem taky četla, britská Kolumbie za mě teda boduje, protože já bych to zrušila hned. Já jsem dneska taková jako radikální, bych řekla, víš? Já si tak uvědomuji, že...
0: Se líbí to roztomilé slovíčko dneska. Nevím, kde jsi ho vzala, ale to možná bude to únavou a tím novoluním, jakože si myslíš, že dneska.
1: Že dneska výjimečně.
0: Ano, dneska jsi to zaznamenala.
1: Že,
0: ano.
1: Že řekneš humanoidní robot. A
0: bojím
1: já,
0: se,
1: ne,
0: zrušit všechny, zrušit. Ano, přesně tak. Britská Kolumbie, ne všude, zrušit, počkej, vlastně vymyslel se letní čas, že jo? Ten je ten fejkový takzvaný.
1: Ano, ano. A tak dále. No střídání času bych zrušila taky. Já mám dneska den, kdy bych něco zrušila. Pojďme něco zrušit.
0: Můžeš zrušit nás za chvíli s Honzou. Nevíš na Rádiu Čas.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
11: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve společenském domě Reneta můžete těšit na retrodiskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
12: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizoo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a zapolovic. Více na skalkaostrava.cz.
13: Film Time na Rádiu Čas.
14: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: střelec sedí z toho, co jsi tak jako o něm četl a slyšel?
1: No, já si myslím, že jsem málo střelený, že bych mohl být ještě víc.
0: A já bych řekl, že sedí úplně.
1: Jo,
0: jakoby, jo,
1: dobře,
0: přesně
1: dobře.
2: Tak, jo. A on je střelec, jo?
0: On je střelec, no jasně, no, no. O vás se říká, že jste upřímní a ty občas jako, že jo, jsem tam jako plácneš něco, co si myslíš.
1: Když mě něco naštve, tak bývám hodně upřímný.
0: Ano, tak, tak, tak. Dobře, takže vy ostatní pište, jak to máte spíš v těch partnerských vztazích. Honza krásně umí naše telefonní číslo, poprosím.
1: 776612800, to je hezké, že mě se nikdy rádio na to, jak to mám já, s tím opačným pohlavím nezeptáš, ale to nevadí, to je dobře, to je dobře, to je dobře, takže jdeme na výš, nevíš.
0: Já se ptám vždycky a ty vždycky říkáš, že ty ostatní slečny by byly uražené. Upřímně.
1: A to je taky pravda.
0: Je to tak, takže girl.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
0: A propo, ptá se Lenča.
2: V roce 1951 jel vlak svobody z Prahy do Aše. Čím byl výjimečný? Co se tenkrát na kolejích stalo?
1: Tak vezl lidi, kteří tam chtěli utéct před tím novým režimem a vlastně to bylo tak nějak o fous, protože díky tomu se ta, nebo ne, díky, nemůžeme děkovat, když to bylo špatné, kvůli tomu se ta opatření, ty restrikce ještě zpřísnily.
2: No jo.
1: Jo?
2: Mhm. Na místo zastavení rychle projel Aší až do německého města Selb a jedná se o jeden z nejznámějších masových útěků na západ.
1: Ano.
2: Dokonce tam bylo přes 100 lidí v tom vlaku, nakonec nějakých 77 se vrátilo, protože to nečekali.
0: Tak to mě těší, že dneska budu pouštět jenom zvuky. Jeď, teď se dál.
1: Ne, to už je všechno, protože určitě budou filmy anebo modelky, a tomu já vůbec nerozumím.
2: V roce 1714 ve válce o španělské dědictví padla Barcelona do rukou bourbonských vojsk. Datum je každoročně připomínáno jako Den Katalánska. Tak mě by zajímalo hlavní město Katalánska a hlavní město Španělska.
0: Tak Španělska by to mělo být Madrid.
1: Madrid, určitě. Mm-hmm. No a Katalánsko, no tak já nevím, já myslím, že Katalánsko, že to je taky Španělsko, ne?
2: Je to oblast. To
0: někdy jako ta oblast má jiné.
1: No tak to nevím, máš tam možnosti?
2: Ne.
0: Sevilla?
2: Ne.
1: Ne.
0: Je to Madrid?
2: Ne.
0: Barcelona?
2: Ano.
1: Aha.
2: No ne, to, si,
1: to nás vlastně mohlo napadnout.
0: Vůbec jako uznávat.
2: Ano, to, fakt se to tak rozděluje, že Katalánsko je Barcelona a Španělsko
1: a
2: Madrid.
1: Známe to z fotbalu ostatně.
2: Ve Španělsku se koná každoročně taky festival Tomatina. S čím je spojen?
0: Házení rajčat.
1: No, rajče, tomato, že jo?
2: Já jsem měla tak krásné možnosti. Setkání pěstitelů rajčat a tak. No dobře, tak nic.
0: To bych vám říkal.
1: Tak vlastně,
0: tak dobré.
1: Oni se blíží volby, tak to bude i u nás.
2: Rádě mě urazil a ty jsi z toho ani nevšiml.
1: Ne.
2: No.
1: A ty jsi zase nevšimla mojí myšlenky.
0: On si tady každý jede svou.
2: Tady každý jede to svoje. Teď vám řeknu tři výrazy a zajímá mě, o co se jedná. Kumulus, kumulon
1: mrak.
2: Nimbus a nimbus
1: to jsou mraky, to jsou mraky, to jsou názvy mraků.
0: Meteorologie, no.
2: Správně.
0: Proč jsi to dala?
2: Co?
0: Jak to souvisí s 11.9.?
2: Protože dneska je Mezinárodní den milovníků mraků.
0: V pořádku.
1: Uznám, tím se mohla začít.
2: Tento den je spojen taky s rokem 1789, kdy se ministrem financí v Americe stává muž, který později bude prezidentem. Byl o něm napsán taky moderní muzikál, který v roce 2016 získal rekordních 16 nominací na cenu Tony, z nichž získal celkem 11, a to včetně kategorie nejlepší muzikál. Navíc byl oceněn taky cenou Grammy pro nejlepší muzikálové album a dokonce dostal i Pulitzerovu cenu za drama. O kterém muži ten muzikál je?
1: To bude vědět Ráďa určitě.
2: Ráďa to ví.
0: Hamilton?
2: Ano.
0: Tak a teď já se vám něčemu přiznám, jo?
2: Ty jsi dělal jiné datum.
0: Ne, vůbec ne. To je jako by o tom pánovi, jo? To se mne po něm, jo?
2: No.
0: Dobře.
1: No.
2: Alexander ne, Hamilton.
0: Já se nebudu přiznávat.
2: Ne, řekni to. A to teďka
1: no
2: musíš
1: říct. No a teď
2: říct,
1: nás to musí zajímat. Teď už jsi začal, ano.
0: Já vůbec nevím, že nějaký prezident Hamilton byl. Já jsem myslel, že to je příběh nějakého troka. Protože, no ne, protože pokud se nepletu, hraje to hodně, vím, že hodně tam excelovali buď to latinsko-američtí, anebo afroameričtí herci v tom muzikálu, jo. Tak já jsem prostě jako vůbec se mu neznám.
2: Ono totiž ten muzikál je spojený jako muzikál hip-hop a podobně.
0: No,
2: a,
0: jo, tak právě proto, jo.
2: No, tak tam hrají černoši a taky proto, že to hraje v Británii, v Americe.
0: Ale já říkám, jako bylo by na ferovku to říct, jakože se přiznávám.
2: A jinak v historii to byl jeden z otců zakladatelů Ameriky.
1: Vlastně každý prezident je tak trošku otrok, no.
0: Bože můj, takže já nevím, jestli mám uznat, no. Ne, nekomentuji dál.
2: Dnes slaví narozeniny

0: Hudební skladatel, disc jockey, textař a klavírista Kaigo. Ze které země pocházím?
1: Ty ho hraješ, Honzi, ne? Na svých akcích.
2: Jo, hraju, no, ale nevím, že to taky jako pochází. No.
0: Chcete možnosti?
2: Jo.
0: Tak je to buď Norsko, Švédsko nebo Finsko.
2: Finsko?
1: Já to znám jako jméno z playlistu Rádia Čas.
2: No,
1: jsem plně
2: já
1: mimo.
2: Z diskotéky.
1: No.
0: Tak si tipněte.
1: Tak dáme to Finsko, když máme i finského režiséra.
0: No, vidíte.
1: A ne, že?
0: Tak
1: ne.
0: No.
2: Takže Norsko.
1: Mažu mě, víš co?
0: Je to Norsko. Ne!
1: Já ti budu za každý útok na mou osobu odebírat čokoládku, kterou jsem ti dal.
0: Ale já jsem žádný útok teďka nebyl. No nic, dobré, jdeme dál. Teďka no to určitě napravím. Norsko to bylo a teďka jdeme na dámu, která dnes slaví své narozeniny.
3: A není to tak úplně nové, já vás opravím, my už jedeme třetí ročník. A dostali jsme pozvánku z Českého rozhlasu, protože jsme...
2: To bude nějaká hlasatelka.
3: 50 let, takže vlastně už je to třetí série, kterou jedeme. A
2: já to znám.
3: Je to velice krásné, je to obdivuhodné, protože...
0: Je tam důležité to, že mají výročí 50 let, to je nápověda.
1: No ale zároveň třetí ročník něčeho pořádají. Mm-hmm.
0: To je jako jedno, 50. To jsem vybrala jen tak.
2: Saskia Burešová to nebude, ale
1: Televize, to je mnohem starší záležitost, Český rozhlas.
0: Ne, nejde o tu instituci vůbec.
1: Ano.
2: Jde o tu dámu.
0: A
2: možná,
0: o její
2: možná
0: osobní
2: povolání.
0: A její osobní život.
1: Pána opravila a zněla spíš jako, že spíš odborně, ne? Že by byla ze show businessu.
0: Velmi krásná a když byla na rozhovoru se svým manželem v jedné talk show, tak říkala, že ho velmi podporuje v tom, aby si našel klidně i nějakou mladší. Že by mu to přála, že mu to říká.
1: Tak nám řekni,
2: takže
1: jenom,
2: není úplně
1: v jakém oboru pracuje třeba ta dáma.
0: Herečka.
1: To je fakt herečka. Mm. Ona vůbec neměla herecký projev. Ona
2: byla taková zpravodajský.
1: No, byla taková jakoby seriózní.
2: Striktní.
1: Hodně.
0: Proto jsem vám dala rozhovor a ne něco jiného.
2: Tak možná indicie, nebo respektive iniciály.
1: Můžeš mi říct, který je ročník? To mi můžeš prozradit, ne?
2: A to bude rádě vidět. No jo.
1: Ne, jenom ať mi to cinkne.
0: 44,
1: jako,
0: myslím. Ale nejsem si teďka jistá, to jsem si úplně ne to.
1: Tu bych poznal, ne, tak tím se vůbec netrap.
0: A její dcera...
1: A nemá jako i slavného manžela nemá?
0: Má. A její dcera teď bude opět na obrazovkách uvádět taneční
1: show. Já vím,
0: tak
1: v tom případě je to Carmen Majerová.
0: Ano!
2: Tak to vůbec neznám.
0: Ale bylo to těžké.
1: No. To je manželka Petra Kostky a vlastně maminka...
0: Terezy Kostková.
1: Viděl jsi někdy My holky z městečka?
2: Ne.
1: Aha, dobrý. I když
0: tak nevadí.
2: Ale podívám se třeba, no.
0: Každopádně, pánové, i tak bylo to naprosto skvělé, úžasné.
2: A hezky jsi to připravila, Lení.
1: Zatleskáme.
2: Jo.
0: Vrať mi tu čokoládu.
1: Cože?
0: Vrať mi tu
1: už
0: čokoládu.
1: Už tam dávno máš spát.

Hit. Zesílit. Nastartovat den. Radim a Lenka. Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas.

0: Den plný znamení a trošky astrologie, vlastně hodně astrologie s Lenčou a Radimem na rádiu Čas. Radek na téma, v jakém znamení jste vy a váš protějšek, píše: já blíženec, manželka váha. To máte vidět ten mazec, když není zrovna příznivý den, ale i tak jsme spolu více jak 20 let. Děkuji moc. Mimochodem, my taky děkujeme, protože Radek měl WhatsApp premiéru. Lenko a rádio, já jsem vodnář, manželka váha. Podle partnerského horoskopu se k sobě znamením hodíme. Příští sobotu budeme spolu 39 let, ale ta váha v jeho povaze je občas poznat. Mm-hmm. Počkejte. Jo, aha, já jsem vodnář a manžel... Tam je manžek, já jsem četl manželka. Manžel váha, pardon. Tak.
1: Janče píše: já jsem váha a manžel rak. On moc nerozumí srandě, ale jinak to jde, jsme spolu 44 let.
0: Aha. Zkusíme i audiosprávu. Velmi stručně Eva přes WhatsApp Rádia Čas.
2: Ahoj, tak můj partner je střelec a úplně to na něho sedí, ale mám pocit, že jsme kompatibilní. Ahoj.
0: To jediné jste vynechala, Evi, co jste vy.
1: Co jste vy? No, co jste vy? To nás zajímá.
0: Přesně tak, jo, takže to je úplně, tak jsme teď načatí, no.
1: No, Pavla píše: ryba a bík a k tomu hodně smajlíků. Tak to si myslím, že je hodně zvláštní.
0: To jsou extrémy, no.
1: Extrémní spojení, ano, ano.
0: Ano, přes ta hmota a ta dušička, která tak jako tam pluje někde ve vzduchu.
1: Já jsem měla kamaráda raka a někdy bych ho úplně nakopala.
0: Jo? Hmm. Co tě vadilo?
1: Ne, vím, on pořád tak vlál někde.
0: Hele, raka nebo rybu?
1: Raka.
0: A ona tak řekla jako byl... paní ryba. No ne, protože u raku, teda to jsem zaznamenal já za poslední roky, vy jste teda pro rodinu, jste citlivý, ale vám se ty nálady teda střídají.
1: Raci, ano.
0: Jakože to není jenom, že jste emotivní, když vás něco dojme, ale jako jeden den přijdete jako sluníčko, druhý den se to mračí, ano. A podobně.
1: A hlavně couvají.
0: Jo, a my, stačilo... Ježiši Kriste, já se omlouvám, Eva teď napsala, že je rak teda.
1: Je.
0: Ta, kterou jsme prosili Evy, ale sorry, co si budem, sama se znáte.
1: Však vy to víte, že jo?
0: Ano, tak.
1: No a když se jako trošku duplo nebo trošku temperamentu, tak to úplně konec.
0: Nervy moje, no.
1: Žádná diskuze, nic.
0: Prosím vás, já myslím, že je nejvyšší čas na to udělat hezký den i vám. Hmm. Ještě pořád tady máme dvě možnosti, jak vyhrát 500 korun, konkrétně na nákup na e-shop.ventobohemia.cz.
1: Stačí se dovolat ve správném pořadí a odpovědět správně na jednoduchou otázku v krátkém časovém limitu. No a ten poukaz může být váš. To číslo je 7766 12 800 a pořadí kolikáté?
0: Pátá právě teď. Volejte.

0: Rádia Čas.
1: Bylo 7:45 a řekl bych, je čas, alespoň tady Ostrava pod deštěm, jako v kapkách deště, tak je čas si to trošku zpříjemnit, nejenom kávou, ale třeba i hezkou výhrou. Lenča Radim a na lince Rádia Čas, kdo pak? Dobrý den.
2: U toho co Michal, ahoj.
3: Michale, krásné ráno, my jsme tam zaslechli, nebo já jsem zaslechla nějakého pomocníka.
2: Ano, mám tady rok a půl dceru, takže máme ráno veselo.
3: Krásné, jak se jmenuje dcerka?
2: Eliška.
3: Eliška, to je hezké, tak moc máváme.
1: Ale je vám jasné, že Eliška moc nepomůže.
2: Při nejmenším podpoří.
1: Jo, přesně tak. Mimochodem, kde se nacházíte vy zeměpisně?
2: Kobeřice u Opavy.
1: A taky na Opavsku, teď jakoby, dejme tomu dešťový pozdrav Matky přírody?
2: Ano, ano.
1: U nás taky prší, prší jen celé je, ale to není ještě ta otázka. Už nám zbývají jenom A a B otázky. Tak chcete Ačko nebo Bčko?
2: Dáme Ačko.
1: Dobře. Ahoj, ahoj, Eliško. Ještě se nevyjadřuji, ještě nevíš na co. Která slavná postava žila na adrese Baker Street?
3: Jak to
1: Která slavná postava, která uměla hodně vyšetřovat různé zločiny, žila na adrese Baker Street?
3: Dýmka.
1: Housle. Doktor Watson.
3: To už víc nešlo. To už nešlo.
1: A kdybyste měl doplnit Sherlock?
2: Holmes.
1: Tak vám asi je to povědomé, dobře. Tak
3: Míšo, to, to ale fakt
1: Lení, ale řekni,
3: nešlo.
1: Že to nebylo těžké. Lení, sorry, ale moje nápovědy.
3: Tak jako, no. A znáte Sherlocka Holmesa?
2: Nedívám se.
1: Ani jste nikde nečetli, jo?
2: Ne, ne, ne.
1: Ale víte, kdo
3: Jajky.
1: To je?
3: Jajky.
1: Ježiš, tak já si totiž myslím, že za to moc nemůže ten Sherlock Holmes, ale myslím, že za to můžou ty otcovské povinnosti.
3: My
1: no.
3: jsme prostě normálně střelili úplně do prázdných vod, protože každý máme takové odvětví. Kdyby se nás někdo zeptal na sport, jo, tak jako, tak vůbec, jo. Ani obraz, ani zvuk.
1: Já si myslím, že to je stejné jako uřízení, prostě člověk má jenom 50% jako, jak se tomu říká, pozornost, hlavně když opečovává takovou krásku, jakou zrovna máte v náručí, no.
3: Takže, ale Míšo, neklesejte na mysli, ještě nás čeká jedno kolo a vzhledem k tomu, že jste nevyhrál, tak ještě ta šance je.
1: Partnerka je doma?
2: Je doma.
1: No tak když taky vyšlete za hodinu, no.
2: Takže za hodinku zkusíme znovu.
3: No, určitě,
1: fakt zkoušejte, fakt jo, to dáme. Mějte se krásně, naschranou.
2: Mějte se, naschranou.
4: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
0: Časované hodiny Rádia Čas.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
9: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
12: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout.

0: No, není to tak dávno, co byli hosty narozeninového megakoncertu Rádia Čas, takže kluci, zpětně děkujeme, opět Radeček. Nicméně jako letos bude letos a my jenom s Lenčou připomínáme, že 21. listopadu v ostravské Mustang Aréně, tedy bývalé Ostrava Aréně a podobně, ale prostě Mustang Aréna, se to líbí, hodně to je vznešené, takové akční.
1: Mustang.
0: Budeme slavit 28 let s vámi, s kým?
1: 28, tak já jsem si říkala. Já jsem si říkala, kolik to bude.
0: No, 28, no, myslím, že podzim 98 to začalo, no.
1: Protože Rádio Čas má podobně narozeniny jako moje trenérka Peťa.
0: Uh-huh.
1: Peťa Tomášek, si to musím zapamatovat. Břevdaná teďka, že?
0: Aha, takže nešla do OVA, ale šla do ano, pánské podoby.
1: Ano, ano. Uh-huh, no, no, takže ona říkala, že bude slavit s námi.
0: Dobře, díky moc. Ale ještě jednou se ptám, s kým myslím. Budeme slavit.
1: Takže s Peťou.
0: Peťa přijde zacvičit, ano.
1: A potom se všemi s vámi, kteří dorazíte do Mustang Areny a samozřejmě se skvělými kapelami. Dobře, tak já jsem tě chtěla ušetřit, ale udělám to. It's a final countdown.
0: To je blbost, ano, máte pravdu, přesně tak.
1: Kapela Europe,
0: Leny. Víc než hodinový koncert, ano, Leny.
1: Marpo, taky David Koller a kapela Olympic.
0: Tuhle jsme s Lenčou slyšeli vlastně novou pecku tvé jmenovkyně Leny. Mm-hmm. Kasanova se to jmenovalo, mm-hmm, že jo? A byl to teda nářez, tak já doufám, že to tam vystřihne na plné koule.
1: Totální rokový nářez.
0: Sazradio.cz jsou naše webovky, kde se dozvíte víc a kde si můžete kupovat lístky, protože ono už se to blíží. Stejně jako zprávy Rádia Čas, Honza Gavelčík za 5 minut 8.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nábytek.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
9: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
10: Velké problémy jsou právě teď na hlavním tahu z Ostravy na Frenštát. Pod Radhoštěm v úseku Kopřivnice Vlčovice bourala dvě osobní auta. Hromadná nehoda se řeší v Opavě na náměstí Svobody. Srazila se tady hned tři osobní auta. Bouračka se stala taky ve Zlíně na ulici 3. května. Tady se srazily dva osobáky. Hned tři osobní auta bourala u Prostějova na příjezdu od Kostelce na Hané. A dvě auta se srazila taky v Oroníně na ulici Brněnské.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Dobré páteční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Motorkáři zažili nejtragičtější prázdniny za posledních 6 let. Při více než 1350 nehodách jich zemřelo 32, o 9 víc než loni. Letos přitom zavinili více než 6 z 10 nehod, kterých se zúčastnili.
11: Morava aktuálně.
10: Nejvyššímu vrcholu Beskyd chybí voda. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava letos už na Lysou horu 30krát vyvezla v cisternách pitnou vodu. Místní zdroje totiž kvůli suchu nestačí pro zásobování tamních horských chat. Valašské Meziříčí plánuje už příští rok začít s výstavbou nového skateparku. Moderní areál má stát na pozemku poblíž vlakového nádraží. Nabídne prostor pro sport, pohyb i aktivní trávení volného času. Více nám řekl mluvčí města Jakub Mikuš.
12: Nový areál nabídne uživatelům velké množství překážek pro freestyle kolečkové sporty. Centrální plochu bude tvořit rozlehlá skateplaca o velikosti cca 12 metrů čtverečních, kterou doplní například multifunkční plocha s malým dřevěným pódiem pro pořádání akcí. Chybět zde nebude například ani parkourové hřiště a počítáme i s napojením na cyklostezku. Samozřejmostí bude také zázemí, mobiliář a hřiště pro rodiny s malými dětmi.
2: Rádio Čas, sport.
10: Hokejisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy Berani už tuto neděli přivítají hosty z Přerova. Nedělní zápas se hraje o 16 hodin na zlínském zimním stadionu Luďka Čajky. Dnešek bude oblačný až zataženým s přeháňkami anebo trvalým deštěm. Nejvyšší teploty se mají pohybovat jenom od 12 do 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 8 hodině pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líčkovou a Radimem Sobislavem Bednářem.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Jenom taková perlička. Lenča, Radim, Rádio Čas, to není perlička, to je prostě fakt. Hezký nový den. My jsme dneska zmiňovali novinky z britské Kolumbie, která teda spadá pod
1: je
0: Kanadu.
1: A
0: kde na konci října už nebudou měnit čas, prostě zůstanou u toho stávajícího, žádné střídání letního, zimního, už zůstanou prostě u jednoho, jo. A já jsem ještě říkal, že tam nežije moc lidí v té britské Kolumbii, protože jako drsné podmínky a podobně.
1: No.
0: Nicméně narazil jsem ještě na hlavní město. A to funguje podobně jako třeba v Americe Florida,
1: no.
0: Protože ono nemá nějak extrémně velké zimy a má tam dostatek jakoby slunce a podobně, takže vlastně tam se sjíždí v rámci Kanady jakoby seniori. Takže tam jakoby velmi rádi, protože jako na Kanadu je to počasí tak akorát a prý se mu říká dokonce i město zahrad, víš? Tak mi to moc nelícovalo s tím, co jsem říkal o té drsné přírodě, že ta Victoria je taková jakoby výjimka, no. Tak jen tak jsem koukal, no.
1: Mimochodem.
0: Jo, no udělej ASMR.
1: ASMR.
0: Lenča, bo Radě včera koupil v akci něco, co má hodně rád a vím, že když psychika zlobí, že to má rád, takže třeba spapá tři balení, tak jsem vzal pár, a to můžeme říct vlastně fenoménu Mozartovy koule, tak co? Já byl velmi spokojen teda, jakoby, jo, tak jsem pár vzal Lenči.
1: Já miluju Mozartovy koule, jako fakt to zbožnu. Radě mi donese bombony a já z toho mám obrovskou radost.
0: A propo, asi si měla i různé odnože a podobně. Zažila jsi třeba i horší, lepší, nebo vlastně de facto je to všechno na jedno brdo?
1: Já mám pocit, že zrovna u těch koulí
0: já moc extrémní rozdíl nepoznám. Brdo. Jo, a souvisí to s tím, s tématem, já jsem vždycky chtěl vyzkoušet, nevím, jako, no jo,
1: jsou vynikající.
0: Ten průkus mi Lenča ukázala teď bombónem. Já jsem vždycky chtěl vyzkoušet, jestli jsi znala Amadea. To se jmenovalo Venušiny bradavky. A to nabízel Salieri, myslím, že i manželce od Mozarta, když tam přišla na návštěvu a popisoval, co to je. Já vím, že to bylo něco v páleném cukru, nějaká dobrota, nějaký nugát nebo něco. Já jsem to chtěl vždycky strašně vyzkoušet.
1: To jsem nikdy neměl.
0: To vypadalo božsky. Já nevím, jestli to bylo jenom jakoby z té doby. Jdeme googlit. No má, jdeme zjistit, jestli to opravdu existovalo.
1: Co to je, ale tohle teda jako, já miluju marcipána.
0: No tak to mám radost. Hezký mlz všem a k snídaní dobrou chuť. Nebojte se, Eva Riegler neposlouchá.

0: Když už jsme to načali, tak vás budeme provokovat před víkendem, protože jsme tady ochutnali Mozartovou kouli. Ano, přesně tak. A zmínili i slavný film Amadeus. Prosím vás, pokud jste neviděli, i po letech jako doporučujeme. Ono to má sice 3 hodiny, ale máte pocit jako lusknutím prsty, že to uteče.
1: Geniálně. A já teda musím zavzpomínat ještě na divadlo, protože Amadeus se hraje i na divadelních prknech.
0: Pokud se nepletu, Mladý Donutil hrál taky v jedné soudnoží?
1: To nevím, ale já jsem ho zažila ještě v Brně. Kdysi dávno v Městském divadle Brno u Mrštíků, tak tam se hrál Amadeus, Martin Havelka hrál hlavní roli Salieriho a i byl to absolutně nezapomenutelný zážitek. Úžasné to bylo.
0: Na divadle taky zmiňovali Venušiny bradavky?
1: Ano, samozřejmě. Fakt jo? Je to tam taky.
0: Nás to hodně dráždilo v tom filmu, teď jsme koukali. V originále, omlouvám se za výslovnost, ale v podstatě je to Capezzoli di Venere a podobně.
1: Je to tak.
0: A v podstatě je to kombinace, cituji, jako je jedlých kaštanů, čokolády, brandy, někdy může být, kdyby poslouchala Ranní dvojka, dokonce i Přísada marcipánu, no a dělají se z toho kuličky a potom se to namáčí do bílé čokolády i s takovým tím pomyslným konečkem, aby to působilo třeba trošku víc jako to ňadro, no.
1: To bych si hned dala říct.
0: Akorát já si myslím, že pokud to bylo fakt jako z poctivých materiálů, tak jako 2-3 a pár hodin bys nemohla řídit.
1: Tak ano,
0: jo,
1: ano.
0: Co si budem, co
1: ale
0: si
1: tak
0: budem.
1: Jako když se přejíš Venušiných tady bradavek, tak asi nechceš moc řídit.
0: Hele, upřímně, jak já jako delší dobu nepil a vím, že jsem někdy rok, dva zpátky, ochutná sestřenka zbožňuje takové ty slavné bombony, nebudu říkat značku, jsou v takovém tom červeném obalu, mám pocit, že to je třešeň a asi, jak se tomu říká, griotka. Asi griotka, že jo, a podobně, no ano, přesně tak, ano.
1: Ale to je normální.
0: Miláčku, ty mi říkáš miláčku, že jo, tak jako se tak povídali, já jsem měl 2-3 a jako šel jsem v Praze, jsem u ní byl na návštěvě, tak jsem se potom jako lehce potácel, no. Potom jako když jsem šel od ní, no.
1: To když nejsi zvyklý, já s alkoholem to mám teďka stejně. Já se podívám na 1 deci vína a mám kocovinu, jak kdybych pila celou noc.
0: A teď jako promiňte, ale nejradši bych dal jako jingle To za nás. Pamatuješ si, když jsme byli děti, to bylo strašně populární u dospělých, tak byly takové čokoládové malé flaštičky.
1: Ano.
0: To bylo něco jako prostě materiál jako velikonoční zajíček, takové flaštičky a v nich byl regulární, teda s prominutím, kluci a holky, jako alkohol.
1: To byla normálně vždycky, čokoláda, ano. A ty si ukousl ten vršek, vypil si to a snědl si tu čokoládu. Ano. No, my jsme toho zažili, děti.
0: Lení?
1: My jsme toho zažili.
0: Lení? Nedáme si to během moderátorského maratonu?
1: To už bychom pak neřekli vůbec nic.
0: Víte co, my vždycky jako si dopřejeme jednu, zadejme tomu nějakou hezkou vybranou částku. Ne, já vím, že žertuju, neboj se, já prostě hledám nápady. Jako
1: já se podívám na alkohol, nebo jako jestli mě chceš zažít ovíněnou, tak klidně.
0: Ne, mimochodem, ty povídáš, nebo ty spíš, nebo já jsi spím. Agresivní? Ne?
1: Já spím.
0: To dám, to mám rád v pohodě.
1: Já
0: mám velký
1: dám.
0: Problém s takovýma agresivníma plačkama.
1: Ne, to ne, to
0: jako,
1: ne.
0: Jakože všechno špatně a ne, a já se snažím uklidit. Ty tomu nerozumíš a tohle, no.
1: To je ta vývojová, ten vývojový stav. Já mám dobrou náladu, já se směju a pak usnu. Ale pamatuju si přesně takovéhle scény a pak to ještě pokračuje, víš jak. A já se myslím, blbě, já se strašně miluju.
0: Ano, to je upřímné okénko. On si to nepamatuje, Bobek, ale jednou Aleš měl ke mně upřímné okénko.
1: Fakt?
0: Ale to je asi možná 15 let zpátky. Yeah. No.
1: A co ti říkal Ali?
0: No, dodnes si to pamatuju, řeknu to takhle.
1: No, řekni to.
0: Ne, už ne.
1: Je to hezkého?
0: Je to po 15 letech, už je to, já nevím vlastně. Akorát on mi spíš narušil znážmě, jakoby, no. Jo? Takže ten taneční, jak se tomu říká, taneční
1: prostor,
0: přesně tak. Takže já jsem na to nebyl připravený, jo? Protože
1: já tě mám tak rád.
0: Ale on jako normálně přišel a řekl něco, jo? Ale,
1: jak boží.
0: Aleš, no. Čas. Radio Čas.

0: Za 2 minuty 8:45 Lenča Radim Radio Čas. Teď nám píšou jejda, to je zpráv. Eliška, Tomáš, Hedvika, Ander, taky Lojza, Marika i Martina v pánečku po jednom vstupu. A ptají se, mluvili jste o nějakém moderátorském maratonu, co to znamená Leníčko a Rádio? Tamena jsem si vymyslel, jenom jsem nám umetl cestičku.
1: Nikdo nám nepíče, nikdo nás
0: nepozor, k tématu píčou. K tématu
1: jo,
0: píčou,
1: to jo,
0: přesně
1: to jo.
0: Tak. Nejenom, že bychom možná mohli říct, protože de facto...
1: Za měsíc.
0: Takhle, za měsíc už budeme mít po.
1: Tak.
0: Za měsíc už
1: protože
0: bude po.
1: To datum já to mám zapsané.
0: Mám pocit 6 až 9,
1: 6 až 9.
0: Ano.
1: Ano, moderátorský maraton Rádia Čas. Před 2 lety jsme ho dělali, že? Mm-hmm. Je to tak?
0: Byla pauza teď, no.
1: Byli jsme 3 dny tady od rána do večera. Bylo to naprosto geniální, naprosto nezapomenutelný zážitek. Vybrali jsme nádhernou částku na Lukáška tehdy. Mm-hmm. No a teďka... Jdeme do druhého kola.
0: Tentokrát se zaměříme na Patrička. Mimochodem, pokud jste s námi zaznamenali akci Kolečko spojuje, tak jeho příběh už se tam zmiňoval a podobně. To znamená, všechno uslyšíte, tentokrát to bude na druhou, protože do toho jdou s námi naši kolegové z Rádia Čas Rock. V každém případě, v podstatě, jestli to chápu dobře, od úterý, středa, čtvrtek, vždycky mezi 6 a 18 hodinou.
1: Ano.
0: V pátek velké vyvrcholení a snad vybereme co nejvíc peněz. A dali jsme si i pár challenge, jako protože vy nám chcete pomáhat, tak aby vás to trošku motivovalo třeba, že jo?
1: Přesně tak, mm-hmm. Přesně tak. Mm-hmm. Takže dál poslouchejte, máme spoustu i věcí, které jsme nachystali a které tak nějak odtajníme. Třeba Ráďa odtajní příběh s papouškem.
0: No, mm-hmm. Ale u taky, nějaké částky až.
1: Taky říkal, že se nechá obarvit na blond.
0: Když dosáhneme nějaké částky.
1: Taky se chceš opět nechat potetovat.
0: Fakt jako všechno, já jsem to tak házel do placu tak různě. Jako,
1: já už že... to zapisuju, že co všechno budeš dělat.
0: Dobře, tak zase u nějaké částky.
1: Já totiž budu taková manažerka jeho, jo. Já nebudu dělat nic. A já bude...
0: Ty budeš válet a já budu tady úplně...
1: A já budu odklikávat.
0: Ale jo, ať je veselo, dobře, jo, tak budeš to hlídat. No.
1: Takže prosím vás, opravdu poslouchejte a přihazujte, protože já chci vidět Ráďu na blond. Já se na to bude těším.
0: Ráďa byl na blond, když měl ty delší kudrnaté vlasy, myslím, že teď to bude asi rozumnější s tím krátkým sestřihem, no. Že by to mohlo vypadat fajn, mm-hmm. Ale musíme sehnat profíka.
1: Jo, to seženeme.
0: Když se to zkazí, tak kdyby mi porostly vlasy, tak já mám potom vlasy jako z famfuleny.
1: Prosím vás. No.
0: Jo, to má potom špatnou kvalitu, to tak vypadá hlavně na světlech právě na televizních kamer, co je...
1: Já prostě nemůžu z toho tvojí výrazu. Prostě.
0: Jo, dobře, fakt.
1: Každopádně, pokud nás poslouchá nějaký kadeřník tak, a má volno mezi 6. a 9. říjnem, tak budeme vás potřebovat.
2: Dobré ráno.

0: jsme se shodli s Lenčou a mimochodem krásné ráno všem, jste z rádiem čas, že to novoluní, které mívá podobné účinky jako úplněk a dneska zdobí tedy kalendář 11.9., takže se trošku projevilo jak na spaní, tak vlastně i na takové té energii. Jako nás to baví, ale občas jsem se přistihl, protože já vím, co chci říct, já to říkám. Přesně řečeno, ten mozek to říká a ta pusa dělá.
1: U mě úplně to samé a musím říct, že nejenom, že je pátek, ale na mě někdy působí tak i počasí. Jak je jako náhlá změna počasí.
0: Jo, náhlá, protože jinak jako se teda bál podzimu a zimy. Jako jo.
1: To se boj, já nemám ráda. Jo. Ale jakmile je taková náhlá změna počasí, tak potom to teda cítím všude.
0: Ty to máš ale jinak, protože já říkám, my se to projeví takhle, ty tu si, ty pořád mluvíš jako profík, přesně řečeno tělo tu je, ale ta dušička vidím, že stojí vždycky u vedlejšího mikrofonu.
1: Občas odejde.
0: Jo, takže tady stojí jakoby schránka tělesná, já vždycky lení, tak ona potom doběhne a podobně si vyřizuje nějaké telefony bokem a potom se vrátí do těla.
1: To je pravda, ale maskuju to hodně dobře.
0: No, tak aspoň... Bednář to teď popsal, ale maskuješ to velmi dobře.
1: Aspoň nedělám. Ale jo, taky při pátku. Dej
0: mi bonbon, protože za každý prostě útok budu brát odebírat bonbon.
1: Ne, čokoláda už je moje, už si mi jednou dal.
0: 8.20, Milane, co pátek?
2: Radio Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek by měl být dnem příjemným s velkou převahou hvězdných aspektů souladných. Mělo by se tedy dařit. Komplikace by měly být pouze v oblasti milostných vztahů a také nerozumného myšlení, mluvení a to zejména s možnými podrazy, podvody a tak podobně. Co se týká notivých znamení, tak berani se mohou těšit na věci spojené s erotikou. Lvi budou snadno realizovat své záměry, a střelci mají naději na postup či pochvalu. Váhám se bude dařit realizace projektů. Vodnáři by se měli orientovat na relaxaci a blíženci budou mít tendenci cestovat a navštěvovat přátele. V případných sporech budou vítězit kozorozy. Pany se mohou cítit převracovaně a býci si budou užívat na poli uspokojování svých smyslů. Radci se mohou trápit nesoustředěností. Štíři se na nikoho moc ohlížet nebudou, a ryby budou mít tendenci svými požadavky tlačit své blízké do kouta. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhla 92% masa 100 gramů za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy Graniny různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů Graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek Graniny. Více na mojehruska.cz.
9: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
10: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
11: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
12: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
13: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
14: Obědovka Rádia Čas.
13: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
14: Když posloucháš, máš vyhráno.
13: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Sám?
1: Jako společně. Jo, tak napíšeme na společném
0: jako
1: chatu.
0: Sám?
1: A ten nevnímá, on ještě spí, tak já to vymažu a dáme na společný chat. Víš co? A dáme to v přímém přenosu. Jo?
0: Já jsem myslela, že budeme na společný chat
1: nahrávat.
0: Jo, jdeme
1: nahrával. Na společný chat, odebrat zprávu pro všechny, tak. A teď v přímém přenosu, jo, počkej, a já jí to natočím, protože královna dělá scény, takže fajn, že mají kabinet.
0: Jak scény? No tak přece to je jasné, že budeme přát společný
1: chat. No to je samozřejmě, přes všechno děláme společně.
0: Ano, protože, ano, protože všechno děláme společně.
1: Tak dám to na nás, Ježíši Kriste.
0: A děláme video, jo?
1: Jo, ale to krátké takové.
0: Já jsem ráda, že u toho
1: Denny,
0: mohou být i naši posluchači.
1: Nejenom Denis, ale i Denisa je v kalendáři, takže v přímém přenosu.
0: Ahoj, ahoj Deni.
1: V přímém přenosu, ahoj Deni. V přímém přenosu ti přejeme hezký svátek.
0: Ano, všechno nejlepší k tvému dnešnímu svátku a slyší to i všichni posluchači.
1: Ta zpráva, co jsem vymazal na tvůj, jakoby Messenger byla osobní, ale princezna to chtěla společně, takže. Podrážděný. Zdravíme tě, tak. Odesláno, jo? Fajn.
0: Tak v pořádku, tak to bychom měli a můžeme se podívat letem světem internetem.
1: Co je nového lení?
0: Podíváme se na jednoho 20-letého kluka. Jmenuje se Malon Lam a dokázal se svými kumpány ukrást jediné oběti z Washingtonu přes 4100 bitcoinů, což je v přepočtu asi 245 milionů dolarů.
1: Tak počkej, teď jsem buď to odešel já, nebo jsem tomu nerozuměl, co teda ukradl?
0: Bitcoiny.
1: Bitcoiny, protože bitcoiny. Já jsem rozuměl, že z nějaké oběti, jo, to jsem ten nechápal, co to je.
0: No, on jako jednomu člověku v tom Washingtonu ukradl tady tenhle majetek.
1: Jak se to krade, protože to vlastně na to se nedá sáhnout, že jo?
0: No když máš heslo, tak jo, to
1: jo,
0: máš
1: to znamená, jako by klasicky jako se přihlásil do počítače a tak dále, jo?
0: No, no, oni se vydávali za zaměstnance společnosti Google a vytáhli z něho přístupové údaje. Normálně klasika, tak jak ti volají ty podvodní šmejdi. Tak tohle byl novodobý šmejd. Měl těch 245 milionů dolarů teda a začal dělat to, že okamžitě nakoupil spoustu, nebo začal nakupovat luxusní vily, pronajímat si hotely a na několik dnů si žil totálně jako král.
1: A propo, v dnešní době ty máš ponětí o nich, nebo zvažovala jsi někdy jít touhletou cestou, jako co všechno, jak moc teda jako je berou vážně nebo nevážně, co se za to dá koupit, jak slyším, tak teda už se dá platit, jo, normálně.
0: Jo, můžeš,
1: protože
0: můžeš,
1: jeden čas to bylo takové, ano. Uvidíme, co z toho bude a tak dál, takže dneska už, bože
0: dneska můj. Dneska můžeš normálně.
1: Tady se přiznám, že jde poznat, že jsem se narodil ve 20. století.
0: Ale já jsem taky stará škola, já potřebuji něco, na co si můžu šáhnout.
1: Tak víte co, a korunky to být můžou.
0: Korunky to být můžou, mimochodem jenom jsem chtěla říct, abyste to prosím vás nedělali, protože tady ten mladík sice si užil, chytal v žitě, ale teď mu hrozí až 20 let vězení.
1: Ne, jak říkám, za nás je to vždycky zajímavost, ne návod, tak. Jo, asi takhle. Hele, lepší starou cestou, i když pozor, taky už přes počítač, dopřejte si online nákup na e-shop.ventobohemia.cz. To vám není neznámé, protože to je vlastně hlavní zprostředkovatel všech těch dárků, které pro vás máme v časovaných hodinách. Mm-hmm. Máme tady poslední kolo pro tento týden.
0: A ano, je to tak, poslední možnost, takže 776612800 volejte právě teď a dovolíte se třetí v pořadí.
1: Uděláme rychlovku.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Rádia Čas.
1: Časované hodiny do každé rodiny, dnes naposledy v tomto týdnu s Rádiem Čas. Lenča Radim, a kdo nám volá? Krásné ráno.
2: Ahoj, dobré ráno, Jirka.
1: Jirko, pozdravení. Jak jsme se dozvěděli, protože už jste se jakoby dovolal, tak jste někde za rohem, takhle, že jo? Je to Ostrava Poruba, kde je i naše centrála.
2: Jo, tam máte... bydlím, ale jsem teď v Končičkách, takže...
1: Jo, takhle, jsem právě se chtěl zeptat, jestli máte obvykle na nás výhled, nebo nemáte, to byste byl hodně...
2: Ne, musel. Poslouchám v práci většinou.
1: Nejste stalker, tak. Mimochodem zadán, Jirko, pardon, že se ptáme takhle, zadán?
2: Zadán, no.
1: Dneska se ptáme jenom, v jakém znamení je váš protějšek a jenom jako jestli je to teda, jakoby, jak to mám říct, vyklidněná kombinace nebo někdy pěkně divoká?
2: No, spíš divoká, ona je bík a já nevím, jestli kozoroh napůl od nás, no. Takže
1: no, tak, nevím, co tak křížíte, no a bíčice, co si budeme povídat, kapitola sama pro sebe, ano, ano, je to tak.
3: Jak to myslíš, Ráďo?
1: Tak jak to říkám, asi to ty. Takže tak, Jirko, ať se soustředíte. No, zajímavá otázka na vás vyšla, tak, ale myslíme, že si poradíte, jo? Můžu?
2: Jo. Jo, tak poslouchám.
1: Co padá ze stromu, který se jmenuje Jirovec Maďal?
2: Kaštán, typol.
1: Já vás nechci trápit, že jste takový zlátý, je to tam, ano, přesně.
2: Jo, tak jsem to trápil.
3: Já jsem si oddychla nahlas.
1: Už jsme chtěli říkat, jako, že děti to třeba sbírají většinou jako se školou, že jo, potom
3: dělají
1: si z toho staví zvířátka a podobně. Mimochodem, jenom tak bokem doporučuju, je to severská detektivka, jmenuje se Kaštánek, ale jenom pro otrlé. Jo, je to novější dílo, doporučuju.
3: To už se
1: pár dílů. No,
3: to
1: no,
3: už
1: no,
3: se
1: ano,
3: bojím.
1: Tak. Jirko, jenom se ptáme, co plány na víkend. Pravda, začal nám trošku deštivě, ale co vás čeká?
2: No, máme nějakou akci oslavu, takže to a Porubě teď jsou nějaké akce, takže určitě s malým se půjdeme podívat.
1: Výborně, jo, je to hodně, konec konců je, informuje i Rádio Čas.
3: A k tomu ještě na ty akce budete krásně vymydlení, protože poukaz na 500 korunové to Bohemia je váš.
1: Tak jako prosím vás, jestli věříte úplně všemu, vymydlení budete tak za týden, za dva, jo, až vám to přijde, ale jinak jako, jo, jako nelhala.
2: Vydržíme.
3: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Jo, taky děkuju, naschle.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Časované hodiny Rádia Čas. Tik tak. Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů běžných hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Jedu vlakem, jedu vlakem, jedu vlakem Českých drah. Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
12: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
13: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
12: Budeš ho píkat busty s prezidentem?
13: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, skvělý. Takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
14: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Petr, WhatsApp Rádia Čas, dneska astrologické okénko s Lenčou a Radimem. Petr píše, já jsem beran, manželka taky. Když je spor, tak to stojí za to, jinak paráda, doplňujeme se, sami si všechno zařídíme. Nikdo nám do toho nesmí kecat. Krásný den, jste skvělý. Zdraví Petris, Frýdku, Místku.
1: O, děkujeme moc máváme. Ilona na Facebooku, manžel je pana, já ryba. Je moc hodný, neměnila bych, jsme manželé skoro 40 let a stále se máme rádi. To je krásný.
0: Jinak zkusíme ještě tady posluchač Olin, audiospráva.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Posílám
2: z daleké Kopřivnice. S manželkou se známe 57 roků, svoji jsme 51 roků. Podepisuji všechno, co jste říkali, někdy možná i více. Ona beran, já blíženec. Zdraví vás, Olin.
0: Takže úplně nakonec jsme se dozvěděli, beran a blíženec, počkej, no tak to je stejné jako naši.
1: Ano,
0: říkám,
1: ano.
0: To je ta kombinace jako bednářovi, to znamená jakoby dlouhá výdrž, ale co si budem povídat, dvě tváře a horká hlava. Hmm.
1: A Káťa to má dokonce i, to jsme se taky ptali někdy v minulosti na vztahy na dálku, tak Káťa má kombo. Ta nám píše, já jsem vodnář, přítel rak, zatím to klape, bydlíme od sebe 260 kilometrů a vídáme se jednou za měsíc na 5 dní, když máme dovolenou.
0: Takže to hezky zajiskří, poňujáme se a potom se zase od sebe odpočineme. No uvidíme, jestli zajímavá komba zazněla i v ulicích Moravy a Slezska, protože jsme se ptali s mikrofonem na to stejné. V jakém jste znamení a jak vám to jde nebo nejde?
3: Znamení jsem pana, můj je střelec a jestli to má zajiskřit do hadek, jako všude jinde. To znamení to asi neovlivní.
4: Váha a pana. Zajiskři. Nejsme sice spolu tak dlouho, ale tak jako vždycky něco je. To musí být na okořenění.
5: Tak já jsem narozen v rak, přítelkyně ve štíru a jako celkem to jiskří, když se pohádáme, ale ne nějak často.
6: Aktuálně protějšek nemám, já jsem ve znamení býka. Jako jiskřilo to, ale nepředpokládám, že by to bylo kvůli znamení.
7: Kozoroch, bík, jsme 30 let manžele, všechno v pohodě, krása.
0: No, někdy se na tu astrologii můžeme vymlouvat, že jo, jako alibi, ale někdy tam opravdu jako nějaká ta esence té pravdy je, no, co si budem, no.
1: Takže pište dál 7766 12800 WhatsApp na hlasovky, no a nebo Facebook Rádia Čas, tam ještě je spousta prostoru pro vaše příspěvky.
0: A mimochodem, i když to Lenča nerada slyší na Facebooku a Instagramu, tak je takové speciální video, které vám má zpříjemnit den nebo týden, můžete to zkusit praktikovat na své blízké a uvidíte, jak vás umí poslouchat.
1: Já se k tomu nechci vyjadřovat, protože tam čtu taky komentáře.
0: Ano.
1: A už se tam objevil další. Mně se líbí, jak jim Ráďa řekl, že umí mluvit a čekala jsem, kdy je to trkne.
0: Mně se zase nelíbilo, jak někdo nazval Radek, ale tak to je úplně jedno.

0: Do studia Rádia Čas právě přichází můj nejoblíbenější kozoroh. A to je co říct, protože jinak kozorozy, jako mám k ním respekt. Ali Škubal. Škubal. Vidíš, už tě jít
1: letu. Ahoj. Hele, já vím, že seš bík. Jo, já, jasně, pátek beru. Já vím, že seš bík a tvůj přítel?
0: Taky bík.
1: Taky bík, aha.
0: My jsme den od sebe.
1: Jo, nekecej, jo. Já jsem se chtěl zeptat, jak funguje bík jako s někým jiným, protože já mám ženu bíčici, jo, takže a nám jako celkem si myslím jako kozoroh bík, jo.
0: No, jako, že to jde. Jako třeba bík s někým jiným, když bych měla říct na základě svých zkušeností, tak vlastně nefunguje.
1: Sválně s kým?
0: No, jako s nikým, jenom s bíkem.
1: Fakt?
0: No, jenom s bíkem, já funguji jenom s bíkem.
1: Nekecej.
0: No, je to tak. Ale vy jste taky dobrá kombinace, protože já třeba s kozorohem to jsem úplně se nepotkala. Myslím na partnerské úrovni s
1: jasně,
0: tebou samozřejmě,
1: rozumím,
0: ano.
1: Víš co, já nevím, já jsem toho moc nevyzkoušel v životě, ale vím, že mi nesedí kozoroh štír. Štír, jo? Štír ne.
0: Jo, tak to vůbec.
1: Jo, to jsem si zkusil a do daleko od toho.
0: A to je no-go zóna pro mě. No-go zóna.
1: Jak bík s bíkem, tak štír se štírem, jo.
0: A chodil jsi někdy s kozoroškou?
1: Ne, že bys jako... ne. Ne,
0: byl vlastně jako na stejném levelu.
1: A že tady je v rádiu kozorohu, že jo?
0: Je tady. Já vás bojím, ne, dělám se legrace. Ale tak super, že vám to klape. Vy jste se ženou spolu jak dlouho vlastně s Lenčou?
1: Nějakých 25 let.
0: No,
1: strašně
0: tak,
1: hodně.
0: Funguje.
1: No, víš co, jako tak jako vždycky říkám, je to vlnovka, život je vlnovka, že jednou si nahoře, jednou si dole, ale tak jako, že by byly nějaké extrémy, ne, no tak můžu doporučit, kdyby jako jste chtěli jít do toho kozoroh bík, tak to celkem funguje.
0: Skvělá kombinace.
1: I bík.
0: Tak. A jaká je ta vaše kombinace, co se týká partnerského vztahu a znamení, tak pište na Facebook Rádia Čas a taky na WhatsApp na 776 12 800 a já si myslím, že teď je ten nejlepší čas ti to předat,
1: ano?
0: Protože mě už se motá úplně všechno před víkendem.
1: Kozorozi, hurá, jdem na to!
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
8: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
12: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
13: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Nehoda nás teď potrápí. V centru Ostravy na ulici Českobratrské se srazila dvě osobní auta. Vážná nehoda se stala u obce Popice na Břeclavsku, na cestě z Hustopečí do Dolních Věstonic. Osobní auto tady srazilo motorkáře, nehoda je bohužel se zraněním, na místě jsou záchranáři. S velkými problémy musíme počítat taky ve Zlíně v ulici Gahurově, tady bouralo osobní auto s autobusem. Hromadná nehoda se řeší u Prostějova, na příjezdu od Kostelce na Hané, srazila se tu tři osobní auta. A ve Zlíně pozor taky na třídě 3. května. Tady bourala dvě osobní vozidla.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Dobré páteční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tržby podvodníků rostou. Okradení jim loni poslali v průměru 20, letos už 30 tisíc korun. Škody vzrostly o 80%. Zatímco nákup ve falešném e-shopu vyjde na pár tisíc, oběť falešných investičních poradců přijde až o 80 tisíc korun.
0: Morava aktuálně.
1: V Ostravě se další tisíce lidí připojí ke kanalizační síti. Město dává stovky milionů ročně do starých i nových vodovodů a kanalizací. A letos budou ke kanalizaci připojeny i další obvody. Více nám řekl náměstek primátora Břetislav Riger.
2: Vlastně ty peníze jsou pro každý rok alokovány v rozpočtu a můžeme s nimi počítat, můžeme plánovat na více let dopředu. Musím říct, že Ostrava patří mezi lídry. Opravdu máme nejmenší úniky vod, velmi vysokou kvalitu vody. Vlastně i ta kanalizační síť je ve velmi dobrém stavu.
1: Zlínský kraj podpoří vývoj modelu pro přesnější předpověď povodní. Rozpoznat má hrozící přívalové záplavy přesněji a s větším předstihem. Vyrobí ho studenti. Systém má propojit meteorologická, hydrologická a prostorová data.
0: Rádio Čas, sport.
1: Hokejisty Havířova čeká další domácí zápas v rámci Maxaligy. Už tuto neděli přivítají hosty ze Vsetína. Nedělní utkání se hraje od 17 hodin v havířovské Gaskontrol aréně. Dnešek bude oblačný až zatažený, odpoledne hrozí přehánky, objevit se může i trvalejší déšť a bude chladno. Nejvyšší teploty se mají dneska odpoledne u nás na Moravě a ve Slezsku pohybovat jenom v rozmezí od 12 do 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 9. hodině pokračuje páteční, teď už dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: já začnu takhle, den sympatiák, to je pátek, anebo pátek den pohodář, frajer, parťák, fešák, elegán, pátek třeba oficiální den pohody, jak to platí. Je s vámi Aleš Šklubal a dneska se i já zeptám, v jakém znamení horoskopu jste se svým partnerem a jestli to sedí. Takže samozřejmě platí Facebook, WhatsApp, rádia, čas a já u těch horoskopů ještě zůstanu, v jakém znamení se rodí ti nejlepší milenci. Za chviličku jste v obraze, teď ale hity, které milujete z času.
1: Rádio Čas.

0: Dneska horoskopy v hlavní roli, já se ptám, v jakém znamení jste vy a váš protějšek. Facebook, WhatsApp, pište a hlavně jestli to je v klidu, jestli to sedí, jestli se to sedlo. No a takhle to řeknu, nedávno mě zaujal nadpis, jo, v jakém znamení se rodí nejlepší milenci. A ne top 5 žhavých hřebců, hned jsem četl dál, ejhle, sluneční znamení pro toto odhalení nadprůměrného milence nemá přesné měřítko a neotázku. V jakém znamení se tedy rodí ti nej milenci, odpověď zní v žádném, protože takto položený dotaz vlastně na něj neexistuje jasná odpověď, ale přece jenom jo, píše se tady, jo, píše se tady dál, že kdybyste hledali někoho na ten živočišný sex, tak to chce štíra, střelce, lva nebo berana. Romantiku a klid hledejte u raka, pany, býka a váh. No a zábavní, ale nevyspytatelní jsou vodnáři a blíženci. A kozorozy, no, tak to je, tady se píše tak něco mezi, jo. Kozorok je ryba, tak něco mezi. Tak co, platí to? Ale já vždycky říkám, jak si to uděláš, takový to máš. A Dana píše, já štír, on štír, funguje. A nebo Petr se přidal do naší debaty a píše, váha a ryby. Možná rozdílná znamení, ale já si vůbec nestěžuju. Tak co by, Facebook, WhatsApp, rádia, čas. A nebo hlasovka 7766 12800. Přidejte si, já to vidím na hity, které milujete z času.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
4: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
5: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
4: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizoo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a za polovic. Více na skalkaostrava.cz.
6: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
7: Rádiu Čas.

0: Na Rádiu Čas je s vámi Aleš, hezké dopoledne. Já se dneska ptám, nebo zeptám dál, v jakém znamení jste vy a váš protějšek. A jestli to jiskří a občas je tedy veselo. Facebook, WhatsApp, tady to máme od Kozoruha až po Štíry a píše Maruška. A píše, Maruško, už dopředu, děkuji za upřímnost, protože jsem si to přečetl už dopředu. A Maruška tady píše, zdravím do rádia, k vašemu dnešnímu tématu sděluju, že já jsem beran a partner je rak. Prý to není ideální kombinace, ale ukazuje to i těch 20 let, co jsme spolu. Nějak to dáváme, tedy kompromisy. Asi ten život o tom je, že člověk musí občas udělat ty výjimky. Maruško, ještě jednou moc děkujeme za upřímnost. Já to vidím dál, napsala Dáša. Dáša píše, ahoj, já jsem lev a manžel je pana. A v červnu to bylo 46 let spolu. Takže vidíte, lev a pana, prý to jde k sobě, tak kdyby náhodou. Já teď, kdybych na sebe, tak my jsme tedy s ženou, já jsem Kozorov, žena Bík, a říkal jsem, že někdy jo, někdy je veselý, někdy smutněji, ale jde to, jo, jde to, tak i třeba ti Kozorozy a Bíci nemusí mít strach, jde to. Já jsem v životě narazil pouze jednou na Štíra a taky už jsem to Lence říkal před malou chviličkou a tady to prostě nefungovalo, tak slyšel jsem jednou, že Štír musí být pouze se Štírem, aby to sedělo, ale samozřejmě nevím, takže pište a napište, třeba Štíři, s kým jste a jestli to sedí a jestli to vychází. Takže Facebook, WhatsApp, to platí dál a klidně hlasovka 776612800. A pokud ještě nemáte plány na víkend s rodinkou a tak jakože vybíráte a třeba u kafe jste dneska vybírali, tak za chviličku tipy, které vás určitě budou bavit. Počkejte si na to.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se sluníčka nedočkáme, obloha bude plná mraku. Většinou čekáme zataženost deštěm, místy i trvalejším, a to hlavně na jihovýchodě Moravy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 17 stupni. Na horách pak naměříme kolem 9 stupňů Celsia.
3: Které milujete. Rádio Čas.

0: Jazz.
1: Nakrwoje mój świat, prosi was.
0: Radio Jazz. Hity, które

0: Pojďte se bavit.
1: Přijďte 12. září do Fulneku na festival Fulnekon do světa Komenského. Tuto sobotu vás ve Fulneku čeká den plný historie, šermu, řemesel, muziky a zábavy pro celou rodinu. V sobotu 12. září se hrad Hukvaldy promění v pohádkový hrad. Od 9 do 17 hodin čekají děti pohádkové bytosti, veselé divadélko, je tady spoustu zábavných úkolů pro děti. Prostě takový pohádkový den pro celou rodinu. A 16. ročník nejtěžšího závodu v kombinaci pití, piva a chození po kopcích je tady Beer Trekking 2026. Odstartuje tuto sobotu z areálu Kouty nad Desnou. Trasa 16 km, 5 zastávek na pivko a jedna cílovka na velkého panáka. Můžete běžet na čas, anebo si závod jenom tak odejít pohodovým tempem s partou přátel. Jinak přihlášky ještě platí dneska od 17 do 19 hodin a zítra od 7 do 10.30 v areálu Kouty. Spojte chutě s pohybem a užijte si to naplno. A pozvu vás také do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. Více už starostka Poruby Lucie Baránková-Vilamová.
2: Chtěla bych vás pozvat do Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravený skvělý program pro celou rodinu. Čeká vás soutěž ve vaření guláše, spousta dobrého jídla, bohatý program, aktivity pro děti i letní kino. Přijďte si užít příjemné odpoledne, potkat se s sousedy a zažít Porubu zase trochu jinak. Těšíme se na vás.
1: A pokud zajdete, skvěle se bavte a teď už muzika z rádia Čas, víte, které milujete.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
9: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Páteční rádio čas a také Aleš Školbal. Rádi jsme s vámi. Za chviličku tip na vonavou víkendovou akci do Přerova, tedy chutě kraje a třeba výlet pro celou rodinu. Taky na to si počkejte. Teď ale informace, které potřebujete vědět, a Honza Gabelčík bude 10 hodin.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
7: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Vstávaj a jedu!
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových

0: komplikacemi musíme počítat. V centru Ostravy na Českobraterské ulici bourala dvě osobní auta. Komplikace jsou i v Olomouci na Velkomoravské ulici za křižovatkou se Švicerovou ulicí ve směru na Lipník. Tady se srazilo nákladní auto s osobním. Záchranáři aktuálně zasahují ve Zlíně na třídě 3. května. Tady bourala dvě osobní auta s nákladňákem. Ve Zlíně pozor taky v ulici Gahurově, kde se srazil autobus s osobním autem. A vážná nehoda se stala taky na Břeclavsku u obce Popice na trase Hustopeče Dolní Věstovnice. Osobní auto tady srazilo motorkáře.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré páteční dopoledne, posloucháte Rádio Čas. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Žáci se v českých školách necítí dobře. V mezinárodním srovnání jsou na tom skoro nejhůř z 38 zemí světa. Podle televize LTV Plus si stěžují na malou podporu ze strany učitelů. Necítí se respektovaní a mají i problémy se začleněním do kolektivu.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě Končičkách začala kompletní oprava bývalého učitelského domu ve Škrobálkově ulici. Historická budova se promění v moderní vzdělávací centrum, kde vznikne i mateřská škola, družina a 6 kluboven pro odpolední kroužky. Více nám řekla mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
2: Nové zázemí navíc umožní rozšířit kapacitu školky o dalších 24 míst. Nově ji tedy bude moci navštěvovat až 52 dětí a díky bezprostřednímu propojení se základní školou se budou moci přirozeně seznamovat s prostředím, do kterého později nastoupí.
0: V Olomouci vznikne nová cyklostezka. Magistrát ji nechá postavit mezi městskými částmi Slavonín a Nedvězí. Bezmála 2-kilometrová trasa umožní cyklistům vyhnout se frekventované silnici. Stavba má být hotová příští rok v květnu.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Jihlavy čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy Dukla už tuto neděli přivítá hosty z pražské Slavie. Nedělní utkání se hraje od 17:30 odpoledne v Jihlavské Horácké aréně. Dnešek bude zatažený s deštěm, místy trvalým a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 12 do 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
4: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
3: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
4: I unikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Vamos a la playa.

0: Rádio Čas, Aleš Šlubal i po desáté s vámi. Ano, rádi budeme dělat společnost. A už jste se zapojili na naše téma, v jakém znamení horoskopu jste se svým partnerem a jestli to ladí nebo neladí. Takže na Facebook nebo WhatsApp. Na WhatsAppu je s námi Kamila a Kamila píše: já jsem Štír a můj manžel Střelec. Oba jsme dosti složité povahy, ale už 10 let to spolu táhneme. Mějte se hezky. Tak děkujeme a podle horoskopu pozor, jde určit i naši silnou stránku. Takže která je ta vaše podle zvěrokruhu? Víte za chviličku. A pokud ještě nemáte plány na víkend, tak v Přerově to zamoní dobrým jídlem a také programem jak pro dospěláky, tak pro děti. Prostě všichni se tady užijí. Podrobněji k akci za chviličku. Teď hity, které milujete.
1: Radio Čas.

0: Rádio Čas a stále hity, které milujete, a já se dneska ptám, jak vám to sedí s partnerem. Já teď myslím na znamení zvěrokruhu, ve kterém jste se narodili, takže pište Facebook, WhatsApp, to stále platí. A podle znamení zvěrokruhu máme každý svou silnou stránku. Takže jaká to je? Třeba pro berany. Využívají přirozený talent. Bík se díky své tvrdé palici dostane v životě hodně daleko. Blíženci postupují spíše pomaličku, ale nakonec dojdou tam, kam potřebují. Radci dělají rozhodnutí, za kterými si pevně stojí. Lvi díky laskavosti postupují dopředu. Když si pana něco umane, půjde dopředu a nebude se zastavovat před ničím. Váhy se snaží udržet mír a klid. Štíři v životě jednají tak trošku samotářsky, ale dělá jim to dobře. Čím více se střelec distancuje od společnosti, tím se cítí šťastněji. Kozorozi, tady pokrok je pro ně naprostou samozřejmostí, cesta k úspěchu je pro ně cestou bez otázek. Vodnáři úspěchu dosáhnou jenom tehdy, pokud si najdou čas sami na sebe. No a ryby dosáhnou pokroku tehdy, když se sklidní a uvolní své emoce. Tak samozřejmě berme to s rezervou. V jakém znamení jste se narodili vy, váš protějšek? Sedí to? Tak Selva třeba se přidala do naší debaty a píše: ahoj časáci, já jsem blíženec, moje drahá polovička je štír, jsme spolu 10 let a je nám spolu suprově. Myslím, že si to užíváme a hlavně je to o lidech a toleranci. Taky tady palec nahoru, je to velká pravda. Facebook, WhatsApp, napište. Za chviličku tip také pro fandy fotbalu, podívaná, no, u které se dá relaxovat a vyčistit hlavu. Tak teď také hity, které milujete.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala, 92% masa 100 gramů, za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň 2 kusy Pepsi Coli či Mirindy, půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na moje hruska.cz.
8: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJem z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
9: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
10: Hity, které milujete.

0: Poslední zastávka letošního ročníku putovního food festivalu Chutě kraje se koná v neděli a bude to v parku Michalov v Přerově. Na telefonu teď za pořadatele Pavel Vysloužil. Takže Pavle, hezký dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co slibuje program? Pojďme rovnou na věc. Na co se těšit?
1: Program je velmi nabitý, když bych to vzal od pódia, tak tam bude kávová show, bude nám tam vařit Ave z Hell's Kitchen, pak Jana Jandurková, která připravuje recepty pro živinu, na scéně uvidíme třeba i Heidi Janku na koncertě, anebo nejvyššího českého kouzelníka Antony Brtníka.
0: Program samozřejmě, tak jako každá část tohoto programu, bude mít svého průvodce. A za mě názor, co se týká jídla, tak odborníka, kdo to je?
1: No určitě Markéta Hrubešová, herečka, moderátorka, propagátorka české gastronomie,

0: ochutnátky, každému tomu vystoupení je vždycky ochutnávka pro nějakých 15 až 20 lidí.
1: No a já jsem také slyšel, že budou ochutnání regionální potraviny.
0: Ano, určitě, samozřejmě jsme naháné, takže nemůžeme se vyhnout tvarůškům, pak je tam třeba řemeslný chléb, řemeslná káva, limonády, máme tam třeba produkty z levandule, grilovaného pštrosa a další dobroty.
1: A teď pojedu třeba s celou rodinou a říkám si, tak co, brát děti, nebrát děti, doprovodný program pro děti bude?
0: Určitě my se profilujeme jako rodinný festival, takže si to bez velké dětské zóny ani neumíme představit. Jsou tam prostě aktivity pro zábavu i poučení, bublinový workshop, aktivity strategie Olivie, pak tam budou různý měření tuku, budou tam jako takzvané opilecké brýle, které simulují vlastně 2 promile alkoholu v krvi, budou nám tam vařit římští legionáři speciality, mikromagie tam bude pro děti i dospělé, soutěže, ochutnávky, projíždky na koních, bublinový workshop a další věci.
1: Zní to hodně dobře. Možná ještě, Pavle, spojení do parku Michalov v Přerově, a kde se otevřou brány?
0: Brány se otvírají v 10 hodin a zavřou se v 6 hodin. Vlastně je to úplně jednoduchý, je to kousíček od centra, přejde se lávka z centra a jste v parku Michalov a je to vlastně kousek.
1: A je to neděle.
0: A je to neděle.
1: Tak jo, za pořadatele akce Chutě kraje Přerov Pavel vysloužil dobrou chuť, Pavle, a všem, ať se akce vydaří. Mějte se krásně.
0: Děkuji, hezký den všem.
1: Naslyšenou a z Rádia Čas dál hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes se sluníčka nedočkáme, obloha bude plná mraku. Většinou čekáme zataženost deštěm místy i trvalejším, a to hlavně na jihovýchodě Moravy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 17 stupni. Na horách pak naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Fotbaloví fandové, pozor, fotbalový klub Havířov zve všechny fanoušky na další zápas třetí moravskoslezské fotbalové ligy. Hraje se tuto neděli od 10.15 a havířovští tentokrát přivítají fotbalisty Unie Hlubina. Takže určitě přijďte podpořit, každá hlasivka i fanda se tady budou počítat. A věřím, že to je sport, do kterého se dá vyčistit hlava od každodenních starostí a problémů. Tak jo, tak si to užijte z Rádia Čas dál, hity, které milujete.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
5: Rádio Čas. Hity,

0: Jsem rád, že u vás hrajeme to páteční hezké dopoledne od Aleše Šklobala. I po 11. se zeptám, v jakém znamení jste vy a váš protějšek a jestli to sedí. Facebook, WhatsApp už klidně teď můžete napsat a klidně i hlasovku 77 66 12 800. Takže budu rád, když se zapojíte. Já mám pro vás nejnovější zprávy s Marcelou Fabiánovou a bude 11 hodin.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábytek.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.

0: Se zdržením musíme počítat na dálnici z Ostravy do Frýdku Místku. Na úrovni Paskova stojí odstavená dodávka. Vážná nehoda se řeší v Olomouci na Velkomoravské ulici. Ve směru na Lipník nad Bečvou za křižovatkou s ulicí Švicerovou bouralo nákladní auto s osobním. Záchranáři zasahují ve Zlíně na třídě 3. května. Tady bourala dvě osobní auta s náklaďákem. A s komplikacemi musíme počítat taky na Blanensku u obce Letovice. Na trase Březová nad Svitavou Boskovice. Tady je na vozovce padlý strom a dopravu řídí policisté.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré páteční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Motorkáři zažili nejtragičtější prázdniny za posledních 6 let. Při více než 1350 nehodách jich zemřelo 32, o 9 víc než loni. Letos přitom zavinili více než 6 z 10 nehod, kterých se účastnili.
1: Morava aktuál.
0: Nejvyššímu vrcholu Beskyd chybí voda. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava na Lysou horu letos už 30krát vyvezla v cisternách pitnou vodu. Místní zdroje totiž kvůli suchu nestačí pro zásobování tamních horských chat. Valašské Meziříčí plánuje už příští rok začít s výstavbou nového skateparku. Moderní areál má stát na pozemku poblíž vlakového nádraží. Nabídne prostor pro sport, pohyb i aktivní trávení volného času. Více nám řekl mluvčí města Jakub Mikuš.
2: Nový areál nabídne uživatelům velké množství překážek pro freestyle kolečkové sporty. Centrální plochu bude tvořit rozlehlá skateplaca o velikosti cca 12 metrů čtverečních, kterou doplní například multifunkční plocha s malým dřevěným pódiem pro pořádání akcí. Chybět zde nebude například ani parkourové hřiště. Samozřejmostí bude také zázemí, mobiliář a hřiště pro rodiny s malými dětmi.
1: Rádio Čas, sport.
0: S novým hlavním trenérem a výrazně pozměněným kádrem vstoupí do extraligové sezóny hokejisté Vítkovic. Ostravané třikrát za sebou vypadli v předkole play-off, tentokrát doufají ve vydařenější ročník. Dneska se sluníčka nedočkáme, obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude po celý den zatažená. Čekají nás přeháňky, místy může pršet trvale. No a nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat jenom v rozmezí od 12 do 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
4: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
3: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
4: I unikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9. Rádio.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dneska pátek a zítra, já řeknu šestek, vyčistíme hlavu. Dneska naopak podpora v tom pátečním skonu, ano, prostě ať pátek nedrhne a s největšími hity z rádia čas hezky utíká. Taky dál se budu ptát, v jakém znamení jste vy a váš protějšek a hlavně zajiskří to mezi vámi občas Facebook, WhatsApp, dejte vědět. Napište, já do toho zvěrokruhu namíchám muziku. A hezké dopoledne s rádiem čas.
1: Hity, které milujete.

0: Někde jsem to slyšel, že když se potkají dva štíři, tak tomu astrologové říkají intenzivní spojení. My ostatní bychom na to možná řekli, raději si vezmeme hasící přístroj. Ale mezi známými a znám, tedy spojení štír a funguje to. Funguje to. Píše Petra a Petra napsala, já jsem pana a můj partner je lev a ještě k tomu Slovák. Nenudíme se. 23 let spolu, první polovina na dálku, druhá polovina denně spolu. Vycházíme. Tak máme tady Danu a Dana napsala, ahoj časáčku, já jsem ryba a můj manžel je štír. Pozor, příběh pokračuje, jak to funguje, jo. Máme 3 děti, 6 vnoučat a v roce 2026 jsme spolu 60 let. Tak předsudky, že jo. Dano, děkujeme. V jakém znamení jste vy a váš protějšek a jestli to sedí Facebook, WhatsApp, přidejte se, já to všechno podpořím muzikou z Rádia Čas Hity, které milujete.
1: Ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas.
2: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25%. Procent za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
7: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
8: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
9: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
10: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: dobrý oltář.
1: Pomaličku se blíží víkend a takto jedno orosené určitě přijde vhod a pokud k tomu pivečku budete chtít i přidat pohyb, přesně vím, kam zajít. Za chvilečko to víte také vy. Ale teď naše ranní parta v akci a nekonečná zábava zvíš nevíš Lenka, Radim, Honza. Samozřejmě vy se přidáte a ta otázka je klasicky jasná. Tohle byste věděli. Jinak dneska se bude ptát Lenka.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
2: Víš, nevíš.
4: A propo, ptá se Lenča.
5: V roce 1951 jel vlak svobody z Prahy do Aše. Čím byl výjimečný? Co se tenkrát na kolejích stalo?
6: Tak vezl lidi, kteří tam chtěli utéct před tím novým režimem a vlastně to bylo tak nějak ofous, protože kvůli tomu se ta opatření, ty restrikce ještě zpřísnily.
5: No jo.
6: Jo.
5: Mm-hmm. V roce 1714 ve válce o španělské dědictví padla Barcelona do rukou bourbonských vojsk. Ve Španělsku se koná každoročně taky festival Tomatina. S čím je spojen?
4: Házení rajčat.
6: No, rajče, tomato, že jo?
5: Já jsem měla tak krásné možnosti. Setkání pěstitelů rajčat a tak. No dobře, tak nic.
4: To no, vám říkal. Tak vlastně, tak dobré.
6: Oni se blíží volby, tak to bude i u nás.
5: Rádě mě urazil a ty jsi toho ani nevšiml.
6: Ne. No. A ty jsi zase nevšimla mojí myšlenky.
4: On si tady každý jede svou.
5: Každý jede to svoje. Teď vám řeknu tři výrazy a zajímá mě, o co se jedná. Cumulus, cumulon
6: mrak.
5: Nimbus a nimbus
6: to jsou mraky, to jsou mraky, to jsou názvy mraků.
4: Meteorologie, no.
5: Správně.
4: Proč jsi to dala?
5: Co?
4: Jak to souvisí s 11.9.?
5: Protože dneska je Mezinárodní den milovníků mraků.
4: V pořádku.
6: Uznávám. Tím se mohla začít.
5: Teďka jdeme na...

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe.

0: Pojďte se bavit.
1: Přijďte 12. září do Fulneku na festival Fulnekon do světa Komenského. Tuto sobotu vás ve Fulneku čeká den plný historie, šermu, řemesel, muziky a zábavy pro celou rodinu. V sobotu 12. září se hrad Hukvaldy promění v pohádkový hrad. Od 9 do 17 hodin čekají děti pohádkové bytosti, veselé divadélko, je tady spoustu zábavných úkolů pro děti. Prostě takový pohádkový den pro celou rodinu. A 16. ročník nejtěžšího závodu v kombinaci pití, piva a chození po kopcích je tady Beer Trekking 2026. Odstartuje tuto sobotu z areálu Kouty nad Desnou. Trasa 16 km, 5 zastávek na pivko a jedna cílovka na velkého panáka. Můžete běžet na čas, anebo si závod jenom tak odejít pohodovým tempem s partou přátel. Jinak přihlášky ještě platí dneska od 17 do 19 hodin a zítra od 7 do 10.30 v areálu Kouty. Spojte chutě s pohybem a užijte si to naplno. A pozvu vás také do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. Více už starostka Poruby Lucie Baránková-Vilamová.
2: Chtěla bych vás pozvat do Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13. hodin bude na louce u Francouzské ulice připravený skvělý program pro celou rodinu. Čeká vás soutěž ve vaření guláše, spousta dobrého jídla, bohatý program, aktivity pro děti i letní kino. Přijďte si užít příjemné odpoledne, potkat se s sousedy a zažít Porubu zase trochu jinak. Těšíme se na vás.
1: A pokud zajdete, skvěle se bavte a teď už muzika z Rádia Čas, víte, které milujete.
0: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
6: Hity, které milujete.
7: Radio Čas. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Jedu vlakem Českých drah.
12: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
13: Volejte bezplatně 800 872.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Tak kdybych to teď popsal, ještě se ani nesvlíkal, já už jsem pustil mikrofon a říkám, chceš předávku, jo, to je, no podle smíchu, ani já nemusím vždycky říkat, kdo je tady se mnou ve studiu. Kejkej Střelcová.
1: Ahoj, Alešku, ahoj, já tě zdravím. Tak co, jak to šlo?
0: Šlo to úplně fantasticky při pátku, jo.
1: Tak doufám,
0: pátek,
1: že...
0: Já miluju pátky, více než neděle, jo, to se musím přiznat, jo.
1: No,
0: tak jasně, no tak zítra sobota, že můžeš si přispat, já ne, tedy já jdu do práce.
1: To je pravda.
0: A ta neděle už taková jako trošku přemýšlíš nad tím týdnem, že co bude,
1: jo,
0: co musíš připravit.
1: Já. No tak i já doufám, že stejně tak optimisticky a pozitivně převezmu tu tvoji štafetu,
0: a bude
1: mi to taky tak příjemně utíkat.
0: Hele, dneska se ptám, budeš se ptát i ty znamení, jo, se svým milým, jak jsme si sedli znamením horoskopu, jo? Co vy jste za znamení s vámi?
1: Člověče, my jsme oba dva praštění vodnáři.
0: No, a sedí to.
1: A to je jako masakr, ku podivu, jo, aspoň zatím. Ale on je pravda, vodnář líznutý kozorohem,
0: ano.
1: Kteří jsou za mě jako jedno z nejnormálnějších znamení.
0: Kozorozy.
1: No ano,
0: to jsem já,
1: na rozdíl od nás, těch šílených praštěných vodnářů. A já jsem zase naopak už líznutá rybou.
0: Jo.
1: Takže já jsem fakt vždycky říkala, Ježi, že my vodnáři jsme šílení, ale on je zrovna jedna z těch mála výjimek potvrzující pravidlo, který je normální.
0: Hele,
1: nebo aspoň
0: hlavně,
1: zatím.
0: Hlavně, že vám to sedí, to je důležité. Nemalujeme čert.
1: Tak
0: jo, dále už Kiki Střelcová, pojďme na aktuální zprávy. Martin Fabík má pro nás ty nejnovější informace a bude 12 hodin, takže dobrou chuť k obědu.
1: A to by krásný víkend.
0: Děkuju.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
10: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
11: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
12: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Havířově v ulici Na nábřeží poblíž kina. Srazila se tady tři osobní vozidla. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Javůrek směrem do Brna. Stala se tady dopravní nehoda dvou nákladních aut. A pozornost se vyplatí ve Znojmě v ulici Mašovická. Kvůli nehodě dvou osobních aut zde zasahují hasiči a policie. Počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. Česku v létě výrazně přibylo požárů v přírodě. Hasiči během prázdnin zasahovali u téměř 1630 požárů, o stovky více než loni. Na vině bylo hlavně dlouhé sucho a často také nedbalost, třeba špatně uhašené ohniště nebo nedopalek. Suché počasí tak výrazně zvyšovalo riziko požárů.
2: Morava aktuálně.
12: V Boumíně vznikne nový sportovní areál. Město opraví staré budovy na faj a vytvoří v nich zázemí pro spírání, kulturistiku, crossfit a badminton. Prostor dostanou i handicapovaní sportovci. Součástí budou nové šatny, sprchy a zázemí pro fotbalisty a hasiče. První stavební etapa by měla začít v roce 2028. Luhačovice pokračují v modernizaci veřejného osvětlení. Po první etapě v loňském roce, kdy byly vyměněny stovky světel, chystá město další etapu rekonstrukce. Více uvedl starosta Marian Ležák.
13: V rámci projektu budou vyměněna zbývající svítidla v Luhačovicích a nová úsporná LED světla se objeví také v místních částech Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Nové osvětlení bude energeticky úspornější a zároveň šetrnější k obyvatelům i okolní přírodě. Svítidla budou mít teplé světlo a v nočních hodinách se bude jejich intenzita automaticky snižovat. Modernizace tak přinese nejen úsporu energie, ale také omezení světelného znečištění.
2: Rádio Čas, sport.
12: A Baník Ostrava se v neděli utká doma s týmem FC Pardubice. Zápas šance ligy se uskuteční od 13 hodin na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Na domácí trávník pak vyběhne i FC Zlín, který od 15 hodin na stadionu Letná přivítá Hradec Králové. V sobotu bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Hezké odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
14: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
1: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
14: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
1: I unikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

tuhle od kapely Krištof teda obzvlášť miluju. Nesmím zapomenout na rádiu Čas, no a ode mě, Kiki Střelcové, už klidný popolední čas, naši milí časáci. Dneska pravda v netradičním čase, krátce po 12. My od rána máme upršeno, je to takové to počasí na spaní, jak se vždycky říkávalo u nás doma, tak doufám, že tomu přizpůsobujete taky pracovní nasazení a zařadili jste tam takzvaně dvojku. Přece jenom každý musí chápat, že při pátku už nikdo jako nebude podávat 100% výkony. Ovšem, u nás na rádiu často mu je jinak, jsme nasazení vždy a za všech okolností a jinak tomu nebude ani v následujících 3 hodinách, které strávíme společně, jednak u muziky, připomeneme si, no to nám to dobře začíná, co můžete podniknout o víkendu a jak už to tak bývá dobrým zvykem, dojde i na nějaké ty zajímavosti nebo aktuality. Kdo právě obědváte, tak přeju dobrou chuť a teď už posílám další hity, které milujete. Radio Čas.

0: trávíte s rádiem čas. My dnes máme 11. září, no a tohle datum už navždycky zůstane na listině těch nejčernějších dnů historie světa, bohužel. Dnes je to přesně neuvěřitelného čtvrtstoletí, co byl na Spojené státy americké spáchán teroristický útok, kdy unesená letadla narazila do mrakodrapu světového obchodního střediska v New Yorku. Já zrovna na konci prázdnin teď sledovala jeden dokument o téhleté události a bylo to opravdu silné. Popravdě si konkrétně nepamatuju, jaký byl tehda můj den, protože jsem byla ještě malé dítko, ale ku podivu si tuhletu událost pamatuju, že toho byly prostě plné zprávy a zkrátka to registruju. Nicméně, od této chvíle se v letecké dopravě spoustu věcí zásadně změnilo. Tak se na konkrétní změny podíváme na rádiu čas už za pár minut. No a do té doby třeba Cyril, Petr Muk a nebo za chvíli kapela Jelen. Pohodový poslech.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia čas.
2: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
4: Hity, které milujete. Radio čas.
5: Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s rádiem čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJem z rádia čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov-city.cz.
9: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
10: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
8: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
11: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
12: www.podpovrchem.com.
11: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: proměnu letecké dopravy po 11. září 2001. Tak zůstaňte s námi na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se sluníčka

0: Taky v 11. září ladíte Rádio Čas, no a možná vás překvapí fakta, která do 11. září roku 2001 v rámci letecké dopravy fungovaly a po teroristickém útoku se změnily. Tady je několik z nich. Jednak se zavazadla rentgenovaly pouze na Mátkově. Další zajímavostí je, že k takzvanému gateu jsme se dostali dříve bez problémů, takže doprovázení a loučení až u bran letiště bylo úplně běžné a nikdo jako neřešil, že třeba vůbec nemáte palubní lístek. Další věcí je, že oproti dnešním pancéřovaným dveřím do pilotní kabiny byly tehdy dveře pouze z obyčejného lehkého materiálu a nebylo nic zvláštního, že často zůstávaly dveře pootevřené a třeba tam chodili piloty navštěvovat malé děti. No a takové nože na palubě, si představte, byly povoleny s délkou čepele do 10 cm, čili únosci například odlamovací nože nemuseli pašovat tajně, protože s nimi bez problémů prošli přes kontroly. No a co se týče palubního jídelního servisu, tak i ten prošel velkou změnou, protože dříve jste se najedli z klasických příborů, dnes už bohužel pouze těmi plastovými. No a bohužel i tahle událost je ale typickým příkladem toho, že všechno zlé je pro něco dobré, protože alespoň se od roku 2001 létá s daleko většími bezpečnostními pravidly. No ale my už pojďme zpátky tam, kde je vždy za všech okolností svět v pořádku. Rádio Čas a hity, které milujete. Za chvilku Vohnout, Backstreet Boys a nebo Ozzy Osbourne. Příjemný poslech.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
9: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: které milujete. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: Svorná z roku 2001 nám doznívá na rádiu čas pár minut před 13. V té se podíváme na naše dnešní téma, kterým jsou vaše a partnerovi znamení horoskopu a taky to, jak vám to společně sedí. No a připomeneme si, kdo co dnes slaví a budeme taky vzpomínat. No a k tomu samozřejmě hrát další hity, které milujete. Tak zůstaňte s námi, Kiki Střelcová zůstává taktéž. No a teď se přidají za okamžik kolegové z redakce. Příjemné páteční odpoledne.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
7: Bude vejdán.

0: Radio Čas. Radio Čas.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. V Brně v oblasti Brno Královo pole v ulici Rajsigová osobní auto se srazilo s nákladním. Hrozí omezení provozu. A pozornost se stále vyplatí na dálnici D1 v oblasti Javůrky. Směrem do Brna stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Zasahují hasiči i policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku se o víkendu oteplí, v sobotu teploty vystoupají až ke 23 stupňům a bude polojasno. V neděli bude ještě tepleji, na jižní Moravě může být až 25 stupňů Celsia. Odpoledne ale začne od západu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až večer.
0: Morava aktuálně.
1: V Ostravě představili policisté z oddělení hlídkové služby nová vozidla pro rychlé zásahy. Jsou plná moderního vybavení, které jim pomůže při náročných situacích. Díky nové technice mohou policisté rychleji zasáhnout a být lépe připravení. Nové vybavení dostali také dobrovolní hasiči, například defibrilátory nebo termokamery. Zlín má nové centrální dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let. Ráj pro malé a velké návštěvníky nabízí zábavu, sport i bezpečné zázemí. Podrobnosti dodává primátor města Jiří Korec.
2: Hlavní dominantou areálu je nepřehlednutelná velká pirátská loď s herní sestavou a věží se skluzavkami, která se stane středobodem dětských her. Děti se mohou těšit také na zemní trampolíny, kolotoč, originální hrací prvky v podobě recyklačního vozu a v horkých dnech na osvěžující vodní mlžítko. Pro malé sportovce vznikla nová asfaltová inline dráha a dvě víceúčelová hřiště pro minikopanou a mini streetball.
0: Rádio Čas, sport.
1: A český paraplavec David Kratochvíl vyhrál na mistrovství Evropy polohový závod na 200 metrů. V tureckém Gebze navíc zaplaval v českém rekordu. Kratochvíl tak na šampionátu získal už další zlato a před sebou má ještě dva závody. V sobotu bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
4: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
3: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
4: I unikání zvládáme v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

Na Rádiu ČES si připomínáme dneska nejen 25-leté výročí od útoku na takzvané New Yorkské dvojčata, ale taky třeba narození českého herce, dramatika a signatáře Charty 77 Pavla Landovského, který by dnes oslavil krásných 90 let. No, k nádherným 82. narozeninám připíjí dáma, která je za mě symbolem noblesy, Carmen Majerová, česká herečka a taky maminka neméně slavné Terezy Kostkové. Přejeme všechno nejlepší. No, mimochodem na Terezku Kostkovou se i letos můžete těšit v rámci moderovací dvojce s Markem Ebenem ve Stardance. No a se Stardance souvisí i dnešní další oslavenec, Karel Kovy Kovář, český youtuber a influencer, který se taneční soutěže zúčastnil v roce 2019. No a ke jmeninám pozvedají číši všechny Denisy, takže děvčata, všechno nej a tady už je ode mě další muzika. Radio ČES.

0: odpoledne trávíte s Rádiem Čas a v Kolumbii se nyní rozhodli pro zásadní změnu, kterou každoročně řešíme mimochodem i u nás. O jakou změnu jde a čeho se týká, povíme se více za pár minut. Tady už je další muzika z hitu, které milujete, teď budete moci užívat třeba Anety Langerové, ale chystá se George Ezra nebo Činasky. Tak příjemné páteční odpoledne, ať už nás ladíte kdekoliv doma, v práci či na cestách.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábytek.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
9: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
10: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
11: Obědovka Rádia Čas.
10: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
11: Když posloucháš, máš vyhráno.
10: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: V sobotu nám už vykoukne sluníčko a bude i o něco tepleji. Většinou čekáme polojasno až oblačno s teplotami od 17 do 21 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 13 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Na Rádio Čas se teďka společně vydáme na chvíli za velkou louži, konkrétně do kanadské provincie. V Britské Kolumbii se nyní rozhodli pro velkou zásadní změnu, a to zrušit střídání letního a zimního času. Tahle změna, co si budem, vždycky každoročně trápí spousty Čechů a zjevně nejsme jediní. No a ani britští Kolumbijci nebyli léta s posouváním ručiček na hodinách nadšení a spokojení, no a tak se konečně dočkali obratu. Na podzim letošního roku už se hodiny posouvat nebudou a v zemi tak obyvatelé zůstanou natrvalo u letního času. U nás zatím se teda nic nemění, ale třeba se jednou taky dočkáme. Teď už další muzika a já vám přeju klidné páteční odpoledne.
1: Radio Čas.

Radio Chess. Mi cintura, gioca con mi cultura, tropiezo con la

0: Páteční odpoledne trávíte s rádiem Čas, taky Kiki Střelcovou za mikrofonem. No a ačkoliv máme dneska propršený den, tak pořadatelé sobotních venkovních akcí si můžete oddechnout. Protože sobota by měla být bez dešťových kapek, jak nám ostatně Marcelka před chvíli říkala. No a tak bude tedy přáno i rodinnému festivalu zvanému Fandíme rodině, na který bych vás chtěla ráda pozvat. Je pořádaný Centrem pro rodiny a sociální péči právě zítra v Ostravě na ulici Hornopolní 21. Program ten je zaměřený jak na malé, tak velké. Co se týče toho hudebního programu, tak v rámci něj se můžete těšit na folklorní soubor Malý Ševčík, také divadýlko Ententíky či kapelu Everyday Friday. No a pro ty nejmenší budou připravené nejrůznější workshopy, tvořivé dílničky, taky malování na obličej, a rozveselit místní dětské publikum dorazí i klaun Calimero. Tak pokud se vydáte na tuto či jinou akci, hlavně si nadcházející víkend pořádně užijte. Třeba i v naší společnosti Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Proti slunci, to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
10: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
11: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
10: Budeš ho píkat busty s prezidentem?
11: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, skvělý. Takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
7: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Já doufám, že váš pátek je stejně tak pohodový, jako byl song od Beyoncé na vlnách Rádia Čas. Přátelé, za necelou minutku odbije už 14. hodina dnešního dne. Je i nadále s vámi zůstává moje maličkost Kiki Střelcová. No a teď se přidají kolegové z redakce. Podíváme se na cesty, jak to teď aktuálně kde jezdí, a poví nám taky, co se kde děje nového. Zůstaňte s námi.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Bruntále v ulici Ruská. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Opatrnost se vyplatí na Zlínsku v oblasti Šelešovice. Havarovalo tady osobní auto. Hrozí omezení provozu. A pozornost mějte v Olomouci v ulici Koželužská. Střetla se tady dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Hezké odpoledne, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. České lesy znovu ohrožuje kůrovec. Letošní sucho a horko oslabily hlavně jehličnaté stromy, které jsou pak pro škůdce snadnější kořistí. Lesníci proto napadené stromy vyhledávají a rychle odstraňují. Při kontrolách jim pomáhají i drony. Podle televize LTV Plus je teď nejvyšší riziko na severní Moravě a ve Slezsku.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě loni vzniklo téměř 20 000 tun objemného odpadu, který tvořil zhruba 17% veškerého komunálního odpadu. Lidé mají několik způsobů, jak se nepotřebných věcí zbavit. Více nám přiblížila vedoucí útvaru propagace OZO Vladimíra Karásová.
2: Občané Ostravy mají hned několik možností, jak se zbavit odpadu, které se pro své velké rozměry do běžných odpadních nádob nevejdou. Tím hlavním místem, kam je mohou odevzdat, jsou sběrné dvory. Ostrava disponuje hustou sítí 11 sběrných dvorů, rozmístěných rovnoměrně po celém území. Další možností, jak se zbavit objemných odpadů z domácnosti, je vyčkat na přistavení velkoobjemového kontejneru poblíž místa bydliště.
0: V Brně vznikne podmořský svět. Na výstavišti vyroste obří akvárium s 55-metrovým tunelem. Jeho hlavní obyvatelé budou žraloci, rejnoci, želvy a barevné ryby. Celkem tam bude více než 100 akvárií a největší pozorovací stěna v Evropě. Hotovo má být podle plánu v roce 2028.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v neděli přivítají Berani Zlín tým HC Zubr Přerov. Utkání Maxa ligy proběhne na zimním stadionu Luďka Čajky a začíná v 16 hodin. V 17

0: Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
3: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
2: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
3: I unikání zvládáme v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Na rádiu Čas jsme doslova pár krůčků do víkendu. No a co si budeme? O tom víkendu jako snad úplně každý má více prostoru na to, co během všedních dnů nestíháme. No a co si budeme? Asi každý si chce snad aspoň na chviličku odpočinout u nějakého toho příjemného pořadu. A těch na rádiu Čas nabízíme hned několik. Tak jednak, kdo jste neměli čas na nejnovější díly našich podvečerních pořadů, jako je Film Time, Ženič v čase, Energie mi podcast, anebo Music Box, tak všechny tyhle ty díly připomeneme během sobotního a nedělního vysílání. No a chtěli byste-li si pustit poslední díl podcastu Pod povrchem, tak máte možnost na našich webových stránkách na casradio.cz, kde pochopitelně najdete i díly starší. No a stejně tak zpětné přehrání doposud zveřejněných dílů můžete využít i u pořadu Selfie s Táňou, které sice nenajdete na našich webovkách, ale volně dostupné na internetu. Takže stačí zaskočit na YouTube. Tak tolik tedy k tipům na víkend, co se pořadu týče, no ale teďka máme nějakých pár minutek před 14:45, no a tak si pojďme tyto páteční odpolední chvíle zpříjemnit dalšími hity, které milujete. Hity

0: opravdu velká spousta, kam můžete naši milí vyrazit. No tak to vezmeme pěkně chronologicky a začneme akcí, na kterou můžete vyrazit už dneska večer.
1: Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Sako Studio v pátek 11.9. v Trojhalí odhalí celkem 3 nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
0: Jako další nás pozve na další skvělou akci Trofeo Nike pořadatelka Marcela Rotter.
2: Srdečně zdravím posluchače Rádia Čas a dovolím si malou pozvánkovou paralelu. Právě společně strávený čas je tím nejcennějším klenotem. A proto vám 26. ročník podhorské jízdy veteránů nabízí nevšední přehlídku kumštu našich předků v atmosféře módy první republiky či císařského Bietermayeru. K vidění budou kromě legendární závodní vodní Tatry Karla Loprajze, stroje s datem výroby od roku 1917 jako Maxwell, Rolls-Royce, Lincoln, BMW, Bentley, Aero či Tatra. To vše doplněno pozdravem armádní letky stíhaček Gripen, královskou jízdou Ecce Homo Historic či svátečním koncertem. Atmosféra je skutečně nepřenositelná. Přijďte, bude to báječně strávený čas.
0: A další zajímavou akci nabízí brněnská zbrojovka, kam můžete vyrazit na velmi netradiční akci zvanou Nebál. Jak název napovídá, nepůjde o klasický bál, ale o zážitek plný divadelních, akrobatistických či performance prvků. Dejberoucí atmosféru Nebálu můžete zažít taktéž zítra v Brně. No a ještě jedna pozvárka na závěr týdne, jak dneska tady kolega Aleš říkal, že neděle úplně nemusí kvůli blížícímu se novému týdnu, tak pokud to máte stejně jako on, tak mám pro vás skvělý tip, jak si tuhle neděli vylepšit. A to na festivalu Chutě kraje v Přerově, který proběhne v parku Michalov od 10 do 18 hodin.
3: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas.
4: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retrodiskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
11: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizoo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a za polovic. Více na skalkaostrava.cz.
12: U životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: váma takhle při pátku s datem 11. září. Dneska probíráme, v jakém znamení jste vy a vaše druhá drahá polovička. No a píšete nejrůznější komentáře. U některých znamení mě to opravdu mile překvapuje, že spolu dokážete vycházet léta. Třeba jako tomu je u Dany, která píše, že je ryba a její manžel je štír. Máme 3 děti, 6 vnoučat a v roce 2026 jsme spolu krásných 60 let. To je nádherné. No tak vidíte to sami, že takové ty vize od různých poslů, dobrých i špatných zpráv, jsou opravdu jenom těmi řečmi, protože vůbec na znamení zjevně nezáleží. Další posluchač píše, že je vodnář, manželka je lev a jsou spolu krásných 34 let. No a ještě komentář od Majky, která píše, že jsou s manželem oba raci a krásně už jim to 16 let funguje. Děkujeme za vaše komentáře, pište i nadále na WhatsApp Rádia Čas s číslem 7766 12800, jak to máte doma vy, no a využít můžete taky Facebook.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Sobotu nám už vykoukne

0: začíná víkend, jiným dost možná už začal a někteří se na ten slavný moment budou muset ještě chvíli počkat, ale nebojte, přátelé, všichni se dočkáte. Ladíte Rádio Čas, no a už po víkendu pro vás tady chystáme další novinku. Půjde o věc, která je vám dobře známá a zpět se nám vrátí do vysílání. Já bych vám tolik řekla ráda víc, ale nemůžu. Počkejte si do pondělí, kdy vám všechno prozradíme, ale můžu vám zaručit, že budete nadšení. A taky bych mohla říct, že potěšíme všechny se soutěživým duchem. No, tak během soboty a neděle můžete hádat, co by se nám tak mohlo od pondělí vrátit do vysílání Rádia Čas. A teď už za okamžik pokračujeme v dalších hitech, které milujete. Užívejte!
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
11: Do Brna, do Prahy.
12: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
13: Jedu vlakem Českých drah.
14: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: zachováte přízeň i v dalších minutách či hodinách, tak takových skvělých hitů, které milujete, si budete moci užívat i v nadcházejících chvílích. No, ale teď už s kolegyní Tereskou. Ta už se na vás těší, odskočila si ještě rychle udělat kavču, ať má na vás spoustu energie. A já vám popřeju krásný zbytek pátečního dne. Užijte si nadcházející víkend, ať už přinese cokoliv. No a my se zase uslyšíme v příštím týdnu. Kiki Střelcová se loučí a za chvilku už si přebírají slovo kolegové z redakce. Tak se mějte krásně.
1: Peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Hi, hi a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Opavě v ulici Budišovská stala se tady dopravní nehoda 2 osobáků. Stále buďte opatrní, v Bruntále v ulici Ruská srazila se tady 2 osobní vozidla. A pozornost stále mějte na Brněnsku v oblasti Brno-Venkov, poblíž oblasti Hajany. Řeší se nehoda 2 osobních aut. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku v létě výrazně přibylo požárů v přírodě. Hasiči během prázdnin zasahovali u téměř 1630 požárů, o stovky více než loni. Na vině bylo hlavně dlouhé sucho a často také nedbalost, třeba špatně uhašené ohniště nebo nedopalek. Suché počasí tak výrazně zvyšovalo riziko požárů.
1: Morava aktuálně.
10: V Boumíně vznikne nový sportovní areál. Město opraví staré budovy na faj a vytvoří v nich zázemí pro spírání, kulturistiku, crossfit a badminton. Prostor dostanou i handicapovaní sportovci. Součástí budou nové šatny, sprchy a zázemí pro fotbalisty a hasiče. První stavební etapa by měla začít v roce 2028. Luhačovice pokračují v modernizaci veřejného osvětlení. Po první etapě v loňském roce, kdy byly vyměněny stovky světel, chystá město další etapu rekonstrukce. Více uvedl starosta Marian Ležák.
11: V rámci projektu budou vyměněna zbývající svítidla v Luhačovicích a nová úsporná LED světla se objeví také v místních částech Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Nové osvětlení bude energeticky úspornější a zároveň šetrnější k obyvatelům i okolní přírodě. Svítidla budou mít teplé světlo a v nočních hodinách se bude jejich intenzita automaticky snižovat. Modernizace tak přinese nejen úsporu energie, ale také omezení světelného znečištění.
1: Rádio Čas, sport.
10: A Baník Ostrava se v neděli utká doma s týmem FC Pardubice. Zápas šance ligy se uskuteční od 13 hodin na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Na domácí trávník pak vyběhne i FC Zlín, který od 15 hodin na stadionu Letná přivítá Hradec Králové. V sobotu bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
13: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
12: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
13: I unikání zvládáme v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.

0: go. Posloucháte Radio Čas. Od mikrofonu se hlásí Terka Puferka a všechny vás vítám u dnešního pátečního vysílání. Máme sice velmi upršený den, ale já doufám, že minimálně tady si to společně užijeme. Mám pro vás spoustu zajímavých témat. Podíváme se jak na dobré zprávy pro budoucí maminky, tak třeba i na nějaké úspěchy v rámci České republiky a samozřejmě budou i nějaké tipy, jak si pořádně užít víkend. Tak určitě i nadále zůstaňte s námi na vlnách Rádia Čas. No a já už tady pro vás mám skvělou muziku, která podle mě perfektně rozzáří tady tenhle ten zamračený den. Například One Republic, Counting the Stars a nebo také Hodiny s písní Souhvězdí.
1: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Radio Čas, no já jsem slíbila, že tady pro vás budu mít i nějaké úspěchy, které se týkají České republiky a konkrétně jde o úspěch, který má za sebou čerstvá maturantka, která odmaturovala v Opavě a dokázala vyhrát mistrovství světa v debatování a jedná se o Marii Hejdrovou, taková sympatická mladá dáma, která jela opravdu na neuvěřitelně náročné mistrovství, protože bylo to největší v historii, které se kdy konalo. Společně s Českem se tam utkalo dalších 74 zemí a bylo to v Keni, přičemž ona ukázala, že její argumentační schopnosti jsou skutečně ty úplně nejlepší a získala prvenství v kategorii zemí, kde angličtina není mateřským jazykem. Pokud byste si chtěli poslechnout tady tuhle úžasnou nadějnou dámu, tak na internetu najdete několik rozhovorů s ní, takže rozhodně doporučuji se podívat. Já už jsem se na část z nich podívala a rozhodně věřím, že tahle slečna má před sebou ještě mnoho různých úspěchů, protože ta to v sobě jednoznačně má. No a druhá věc, s tou se hádat opravdu nechcete. Nemáte šanci.
1: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
9: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
10: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
11: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
10: Babí léto na Skalku přináší poloviční ceny vstupného. Užijte si naplno minizo, dinopark, kolotoče, mega zipline i víkendové programy a za polovic. Více na skalkaostrava.cz.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
3: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: V sobotu nám už vykoukne sluníčko a bude i o něco tepleji. Většinou čekáme polojasno až oblačno s teplotami od 17 do 21 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 13 stupňů Celsia.
2: Posloucháte Rádio Čas.

přírodě vyhubeny a jedná se například konkrétně v rámci zvířat sika vietnamský, jelen milu, hrdlička sukorská anebo třeba čtyři druhy ryb. Na ostatní zvířata, která jsou třeba velmi ohrožená, ale v ostravské zoologické zahradě se jim daří velmi dobře, můžete mrknout na stránkách. A já se přiznám, že tohle je zrovna místo, na které se vždycky ráda vracím, protože oni hodně dbají i, aby ty jednotlivé meziprostory mezi jednotlivými pavilony byly opravdu krásné a v rámci těch rostlin je opravdu na co koukat. Tak když tak doražte. Yes.

0: Posloucháte Radio Čas, no a přátelé, už nám pomalu, ale jistě začíná podzim. Dnešní počasí tomu krásně napovídá, prostě takový klasický upršený den, ale je spousta lidí, kteří si to nesmírně užívají, protože mají rádi přesně takovéto sechravo, kde když máme chvíli času, tak je příjemné zachumlat se někde pod peřinu nebo pod nějakou huňatou deku, dát si nějaký horký čaj, sklenku vína či cokoliv, co máte rádi, no a k tomu si třeba přečíst knížku, poslechnout hudbu a nebo se prostě jenom tak jako rozjímat ve svých myšlenkách. Schválně mi napište na našem WhatsAppu Rádia Čas, zdali podzim je pro vás oblíbené období. Určitě je na něm příjemné to, že je příroda plná nádherných barev, ale já osobně se přiznám, že léto je pro mě naprostý top a mám ho ze všech ročních období určitě nejraději. Dejte mi vědět, jak je to u vás, ale co jsem se tak koukala okolo sebe, všimla jsem si, že spousta žen úplně miluje vrstvení a podzimní módu. No do toho samozřejmě na scénu přichází i pumpkin spice latte a podobné nápoje a minimálně za to ten podzim stojí.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas, no a přátelé, my už jsme se přehoupli do další hodinky, máme 16:02. V další hodince si rozebereme například téma, které dneska řešíme na našem Facebooku, což je, v jakém znamení jste vy, váš protějšek, a jestli to mezi sebou ladí, anebo je to naopak oheň na střeše. Napište nám, no a teď už si dáme zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic, které pro nás má Martin Favík.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Sviadnově v ulici Ostravská. Osobní auto se srazilo s autobusem. Opatrnost se vyplatí i v Ostravě v ulici Plzeňská. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Hrozí omezení provozu. A pozornost mějte na Jesenicku na silnici poblíž oblasti Lipové Lázně. Srazily se tady dva osobáky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Hezké odpoledne, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku se o víkendu oteplí. V sobotu teploty vystoupají až ke 23 stupňům a bude polojasno. V neděli bude ještě tepleji. Na jižní Moravě může být až 25 stupňů Celsia. Odpoledne ale začne od západu přibývat oblačnost a místy se objeví déšť. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až večer.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě představili policisté z oddělení hlídkové služby nová vozidla pro rychlé zásahy. Jsou plná moderního vybavení, které jim pomůže při náročných situacích. Díky nové technice mohou policisté rychleji zasáhnout a být lépe připravení. Nové vybavení dostali také dobrovolní hasiči, například defibrilátory nebo termokamery. Zlín má nové centrální dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let. Ráj pro malé a velké návštěvníky nabízí zábavu, sport i bezpečné zázemí. Podrobnosti dodává primátor města Jiří Korec.
2: Hlavní dominantou areálu je nepřehlednutelná velká pirátská loď s herní sestavou a věží se skluzavkami, která se stane středobodem dětských her. Děti se mohou těšit také na zemní trampolíny, kolotoč, originální hrací prvky v podobě recyklačního vozu a v horkých dnech na osvěžující vodní mlžítko. Pro malé sportovce vznikla nová asfaltová inline dráha a dvě vícoučelová hřiště pro minikopanou a mini streetball.
1: Rádio Čas, sport.
0: A český paraplavec David Kratochvíl vyhrál na mistrovství Evropy polohový závod na 200 metrů. V tureckém Gebze navíc zaplaval v českém rekordu. Kratochvíl tak na šampionátu získal už další zlato a před sebou má ještě dva závody. V sobotu bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Doufáme, že i oni se mají fajn. A... že to je vyčerpávající.
4: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
3: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
4: I unikání zvládáme v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a přátelé, zítra je tady sobota, což znamená, že poběží repríza pořadu Jeste s rozumem s Evčou Rigler, přičemž ta bude po 10. hodině, pokud byste nestíhali, tak ještě v neděli po 15. hodině. A téma, které tam tentokrát Evička rozebírá, je si myslím velice důležité a docela dost rozsáhlé, zejména v české společnosti, a je to štítná žláza. Zlobí opravdu velké množství lidí. Já sama ve svém okolí mám opravdu hromadu těch, kteří s ní řeší větší problémy, takže jak se správně stravovat ve chvíli, kdy tento problém máme. Tady menší ochutnávka.
1: Malý nenápadný orgán ve tvaru motýla. Tak to je štítná žláza. A vůbec nevypadá na to, že hraje tak zásadní roli při udržování našeho fyzického a vlastně i psychického zdraví. A taky, že ovládá téměř každou buňku v našem těle. Odhaduje se, že asi 200 milionů lidí na celém světě trpí nějakou formou onemocnění štítné žlázy. Přičemž ženy jsou postiženy 10x častěji než muži. A poruchy štítné žlázy, tak ty jsou staré jako lidstvo samo. Už v roce 1500 před naším letopočtem doporučovali faraoni prozřetelně sůl z Dolního Egypta. A to proto, že obsahovala jod, který může být pro naši štítnou žlázu velmi, velmi přínosný. Ale my se raději zaměřme na potraviny obsahující jod v podobě ryb, mořských plodů, mořských řas. Ale pozor, mezi zdroje jodu patří taky mléko, vejce, maliny, višně nebo čokoláda. No a já myslím, že takové višně v čokoládě zní jako opravdu velmi lahodný zdroj jodu.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ladíte Rádio Čas, já doufám, že si užíváte pohodové páteční odpoledne. No vzhledem k tomu, že jak už jsme zmiňovali, podzim se velmi rychle blíží, tak si pojďme říct jednu věc, která na podzimu jednoznačně skvělá je, a to každý rok. No to je samozřejmě to, že se opět bude konat náš mega koncert Rádia Čas pro všechny bezva lidi a bude to opět obrovská jízda, u které rozhodně nesmíte chybět. Jedná se o výjimečnou sestavu, například dorazí světoznámá kapela Europe, která Česko navštíví v rámci evropského turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Countdown, ale mimo to se představí také David Koller se svým nezaměnitelným charismatickým hlasem, skupina Olympic se svojí náloží neuvěřitelných hitů a v neposlední řadě z modernějšího soudku to zase bude Lenny společně s Marpem. Já už se nemůžu dočkat a věřím, že se tam všichni společně potkáme. No a probíhat bude 21.11. v Mustang Aréně. Tak doufám, že dorazíte.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro S Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhla, 92% masa 100 gramů, za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy Graniny, různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů Graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek Graniny. Více na mojehruska.cz.
8: Zveme vás do Ostravy Poruby na akci Zažít Porubu jinak. V sobotu 12. září od 13 hodin bude na louce u Francouzské ulice připravená skvělá zábava pro celou rodinu. Soutěž ve vaření guláše, bohatý program, spousta aktivit pro děti i letní kino. Více na poruba.ostrava.cz.
9: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
10: I ty, které milujete. Čas Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Miley Cyrus a její velmi úspěšná píseň Angels Like You, to bylo přesně to období, které přišlo poté, co měla velmi, velmi divoké období, když vydávala věci jako Breaking Ball a Weekend Stop a měla toho pankáče ostříhaného a houpala se na deboliční kouli a znáte to, olizovala kladivo. No tak přišlo tady tohle naprosto klidné, romantické, až si dovolím říct éterické období její hudby. Teďko do toho skočila zase trošku divočina, ale už jinačím způsobem než tehdá, protože zrovna před týdnem vydala nový song Best Persides s tím, že tam udělala i krásný videoklip, ve kterém teda působí neuvěřitelně sexy. Tančí tam s takovými svalnatými muži. Co se týče její postavy, tak naprosto fenomenální. Jde z ní obrovská energie a síla, takže určitě můžete mrknout. Žánrově je to zase něco trošku jiného, ale to je pro Miley minimálně v mých očích už úplně standardní, že ona ty žánry ráda prostřídává. Tak schválně mrkněte a dejte vidět, zdali vás písnička a videoklip zaujal.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V sobotu nám už vykoukne sluníčko a bude i o něco tepleji. Většinou čekáme polojasno až oblačno s teplotami od 17 do 21 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 13 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a pojďme se podívat, kam si můžete vyrazit za sportovními zážitky. No a začneme jedním, kde můžete fandit v plné síle. Jedná se o zápas, na který vás zve hokejový klub HCRT Torak z Poruba 2011, který si zahraje společně s SHKM Hodonín první kolo druhé ligy. No a bude probíhat konkrétně od 18 hodin 16. září. Takže už je to za rohem. Určitě můžete dorazit a fandit splna hrdla, ale pokud spíše toužíte po sportovním zážitku, který vy sami budete vykonávat, tak vás rozhodně zvu do Hangár Ostrava, což je největší bilderingové centrum v Moravskoslezském kraji. Čeká vás tam velké množství moderních lezeckých stěn, v rámci kterých můžete vyzkoušet své možnosti. Hodí se to jak pro začátečníky, tak i pokročilé a hlavně vyplatí se dorazit i s dětmi, protože je tam rozlehlý pohybový park, kde se krásně zabaví.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
8: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
9: Volejte bezplatně 800 800
0: 872. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Hity, které milujete.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a máme jednu minutu po 17. hodince, takže se vrhneme do poslední hoďky dnešního pátečního vysílání. Ještě předtím si ale dáme zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic, abychom věděli, kde možná v tuto chvíli očekávat nehody, protože počasí dopravy úplně nepřeje.
1: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na Rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta Rádia Čas. Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
9: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Novém Jičíně na silnici v oblasti Hostašovice. Stala se tady nehoda 3 osobních aut. Počítejte se zdržením. Opatrnost se vyplatí na dálnici D35 v oblasti Bílá Lhota, směr Hradec Králové. Dodávka se střetla s autem. A pozornost mějte na Hodonínsku v oblasti Kyjov v ulici Brandlova. Srazila se tady 2 osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Hezké odpoledne, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. České lesy znovu ohrožuje kůrovec. Letošní sucho a horko oslabily hlavně jehličnaté stromy, které jsou pak pro škůdce snadnější kořistí. Lesníci proto napadené stromy vyhledávají a rychle odstraňují. Při kontrolách jim pomáhají i drony. Podle televize LTV Plus je teď nejvyšší riziko na severní Moravě a ve Slezsku.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava chystá stavbu nového sběrného dvora na rozhraní Hrabové a Hrabůvky. Obyvatelé totiž vyprodukovali rekordních 20 000 tun objemného odpadu. Například starý nábytek, koberce a další vybavení domácností. Více nám řekla ze společnosti OZO Vladimíra Karásová.
2: Občané Ostravy mají hned několik možností, jak se zbavit odpadu, které se pro své velké rozměry do běžných odpadních nádob nevejdou. Tím hlavním místem, kam je mohou odevzdat, jsou sběrné dvory. Ostrava disponuje hustou sítí 11 sběrných dvorů, rozmístěných rovnoměrně po celém území. Další možností, jak se zbavit objemných odpadů z domácnosti, je vyčkat na přistavení velkoobjemového kontejneru poblíž místa bydliště.
0: V Brně vznikne podmořský svět. Na výstavišti vyroste obří akvárium s 55-metrovým tunelem. Jeho hlavní obyvatelé budou žraloci, rejnoci, želvy a barevné ryby. Celkem tam bude více než 100 akvárií a největší pozorovací stěna v Evropě. Hotovo má být podle plánu v roce 2028.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v neděli přivítají Berani Zlín tým HC Zubr Přerov. Utkání Maxaligy proběhne na zimním stadionu Luďka Čajky a začíná v 16 hodin. V 17.30 pak Dukla Jihlava přivítá v Horácké aréně Slavii Praha.

0: stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
3: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
2: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
3: I unikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a pomalu, ale jistě se nám léto chýlí ke konci, což samozřejmě znamená, že to je takové hlavní období, kdy se konají svatby. No a my, co už jsme někdy na nějaké svatbě byli, ať už vlastní nebo jako hosté, tak víme, že svatba je skvělá příležitost, kde se toho může fakt hodně podělat. Ale ve většině případů to není skoro úplně všechno. Ale jistí britští manželé opravdu zažili svatbu, která kdyby byla v nějaké vtipné romantické komedii, tak by to tam zapadlo úplně perfektně. Počínaje tím, že si zapomněla doma kytku, potom následně, když se vracela, taky na cestě potkal manžel, takže díky tomu vlastně už bylo porušené takové to pravidlo, že nesmí vidět nevěstu, do té doby pečlivě schovávala šaty a veškerý svůj vzhled, šperky, jak bude vypadat na svatbě. Někde se potom nalepily konfety, kde neměli, když je svatebčané začali házet, a stalo se toho opravdu obrovská kupa. No a vyvrcholilo to všechno tím, že už měli teda po obřadu a probíhalo to nádherné romantické focení. A teď oni si to tak krásně vymysleli, jo, že šli na loďku, že si to udělají romantické, aby to bylo opravdu originální. No a nakonec do té vody spadli. Takže je pravda, že tohle jsou opravdu jako velkolepé patálie. To jsem vám ještě neřekla úplně všechny. Na druhou stranu, často se říká, že když se třeba něco takhle pokazí na svatbě, o to hezčí může být ten vztah. A já sama znám několik různých párů, kde svatba byla naprosto dokonale pohádková, ale to manželství už nikoliv. Takže držíme tady manželům palce, ať v jejich případě to opravdu vybrali veškerou smůlu v rámci svatby, a vy mi klidně napište, jestli na vaší svatbě se staly nějaké obdobné patálie.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: se bavit.
1: Jste s námi na vlnách Rádia Čas, no a pojďme si říct, že tenhle víkend bude opravdu velmi, velmi nabitý. Takže co nás tady všechno čeká? Začneme například akcí, která se jmenuje Trochu bál, trochu party, trochu cirkus, trocha umění, zkrátka a dobře, nebál. Ten promění už 12. září brněnskou Novou zbrojovku v místo plné hudby, performance, zážitku a překvapení, takže vy můžete být u toho a v prodeji je samozřejmě posledních pár vstupenek. Další pozvánka, ta je na festival Chutě kraje Přerov, který probíhá 13.9. v parku Michalov od 10 do 18 hodin a těšit se můžete nejenom na opravdu rozsáhlý program, co se týká jídla, protože tam bude více než 40 stánků s regionálními specialitami, tvaruškovými dobrotami, burgery, langoši, paštikami, pečenými makrelami a tak dále, i třeba grilovaný pštros. A mimo to vám tam zaspívají skvělí umělci, jako bude třeba Heidi Janku, no a celým dnem bude provázet moderátorka Markéta Hrubešová, těšit se můžete na různé kuchařské show, takže rozhodně se nudit nebudete. Další pozvánka, ta je na dnešní největší módní událost roku, kterou pořádá Luděk Šmehlík a máme tady malou ochutnávku toho, co všechno tam můžete očekávat.
2: Mé jméno je Luděk Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Sako Studio v pátek 11.9. v Trojhalí odhalí celkem 3 nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
1: No a v neposlední řadě pozvánka pro všechny milovníky veteránů. Během 2. zářijového víkendu projede Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským krajem kolona více než 30 historických vozů. No a vy tady máte malou pozvánku přímo od pořadatelky Marcely Rotr.
3: Srdečně zdravím posluchače Rádia Čas a dovolím si malou pozvánkovou paralelu. Právě společně strávený čas je tím nejcennějším klenotem. A proto vám 26. ročník podhorské jízdy veteránů nabízí nevšední přehlídku kumštu našich předků v atmosféře módy první republiky či císařského Pietermayeru. K vidění budou kromě legendární závodní Tatry Karla Loprajze stroje s datem výroby od roku 1917 jako Maxwell, Rolls-Royce, Lincoln, BMW, Bentley, Aero či Tatra. To vše doplněno pozdravem armádní letky stíhaček Gripen, královskou jízdou Ecce Homo Historic či svátečním koncertem. Atmosféra je skutečně nepřenositelná. Přijďte, bude to báječně strávený čas.
1: Já si myslím, že tohle zní opravdu velmi lákavě.
0: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
7: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovídáte. Vím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
6: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
12: Obědovka Rádia Čas.
11: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
12: Když posloucháš, máš vyhráno.
11: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Moje oblíbená kapela Limp Bizkit na vlnách Rádia Čas. Za malou chvíli se podíváme na to, jestli počasí bude stále takhle upršené, nebo o víkendu už se to zlepší. Ještě předtím ale jedna pozvánka na pořad, který pravidelně můžete sledovat na TV Relax, a jedná se o Selfie s Táňou, které teď nabízí nové díly s opravdu velmi zajímavými hosty. Například 10.9. tam byl rozhovor s Honzou Šátkem, což je výtvarník, ilustrátor, bývalý reprezentant v naturální kulturistice, takže zpětně se na něj můžete mrknout. Co se týká premiér, tak 17.9. tam bude třeba písničkář Michal Horák, 24.9. Adam Pešel, instruktor bezpečné jízdy na motocyklu, který jel rally Dakar, je to kaskadér a opravdu borec. No a v neposlední řadě také třeba Matěj Břešťák, který tam bude 1.10. umělec, klaun v hororovém cirkusu, a tím pádem se podíváme i na zákulisí takového života. No a v neposlední řadě také Dominika Vymazalová. Ta tam bude 8.10. My jsme ji tady měli i přímo na rozhovoru, já jsem s ní dělala rozhovor. Je to ta účastnice extrémních proměn, která je jednou z nejvýraznějších tváří, nejenom protože udělala nádhernou proměnu a celkově změnila svůj život, ale i z toho důvodu, že aktuálně sama pomáhá ostatním lidem, jak se s obezitou poprat.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V sobotu nám už vykoukne sluníčko a bude i o něco tepleji. Většinou čekáme polojasno až oblačno s teplotami od 17 do 21 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 13 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas. Tak když spolu spím a na bytě tě mám.

0: Ladíte rádio Čas, no a teď něco pro všechny budoucí maminky. Blízká se naštěstí na lepší časy. Jedna věc je, že tady máme novou podobu rodičovské, která odstartuje v lednu 2027, kdy 15 000 korun měsíčně dostanete už 2 měsíce před porodem, což se samozřejmě velmi hodí ve chvíli, kdy třeba přestáváte pracovat už delší dobu předtím, než reálně jdete na tu rodičovskou a jste jenom doma. Ale pak ještě jedna věc, která za mě má snad ještě větší smysl, a to je, že maminky mají po porodu v tuto chvíli už nárok na 3 návštěvy asistentky doma hrazené pojišťovnou. A já si upřímně myslím, že tohle je tak velká změna k lepšímu. Je to vlastně od letošního 1. ledna a díky tomu máte šanci ve chvíli, kdy jsou ty opravdu nejtěžší chvíle, kdy hledáte, teď ještě ve chvíli, kdy jste prvorodička, tápete v tom všem, tak za vámi přijde odbornice, která vás nejenom podpoří, ale reálně poradí a pomůže. Ať už se jedná o kojení, ať už se jedná o to, jak přistupovat k dětskému spánku, absolutně ke všemu, můžete se jí svěřit, můžete to s ní probrat, probrat s ní i třeba to, jak více motivovat ostatní, aby vám více pomáhali, nebo to, jakým způsobem si lépe organizovat čas, na to všechno tam bude, aby pomohla, a já si myslím, že tohle je opravdu skvělá zpráva.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z Dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
10: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
9: Budeš ho píkat busty s prezidentem?
10: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, skvělý. Takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
5: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které...

0: Přátelé, jste s námi na vlnách Rádia Čas. Od mikrofonu se dnes už naposledy hlásí Terka Puferka a pomalu ale jistě se s vámi musím rozloučit. Popřeju vám krásný víkend. Jak jsme si před chvílí řekli, tak opravdu je moc a moc možností, kam si můžete vyrazit za zábavou a užít si ho naplno. Naštěstí počasí bude výrazně příjemnější nežli dneska, kdy je to takové upršené. Zítra a pozítří už nás čeká spousta sluníčka. Já se s vámi loučím, budu se těšit zase při pondělku po třetí hodině. No a hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

Hi Hi a jedu! Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových

0: Aktuálně si dávejte pozor, v Ostravě v ulici Muglinovská srazila se tady dvě osobní vozidla, může hrozit zdržení. Opatrnost se stále vyplatí na dálnici D35 v oblasti Bílá Lhota, směr Hradec Králové. Dodávka se střetla s autem, je zde omezen pravý jízdní pruh a vyšetřování nehody probíhá i v oblasti Brno venkov v ulici Křížkovského. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku v létě výrazně přibylo požárů v přírodě. Hasiči během prázdnin zasahovali u téměř 1630 požárů, o stovky více než loni. Na vině bylo hlavně dlouhé sucho a často také nedbalost, třeba špatně uhašené ohniště nebo nedopalek. Suché počasí tak výrazně zvyšovalo riziko požárů.
1: Morava aktuálně.
0: V Boumíně vznikne nový sportovní areál. Město opraví staré budovy na faj a vytvoří v nich zázemí pro spírání, kulturistiku, crossfit a badminton. Prostor dostanou i handicapovaní sportovci. Součástí budou nové šatny, sprchy a zázemí pro fotbalisty a hasiče. První stavební etapa by měla začít v roce 2028. Luhačovice pokračují v modernizaci veřejného osvětlení. Po první etapě v loňském roce, kdy byly vyměněny stovky světel, chystá město další etapu rekonstrukce. Více uvedl starosta Marian Ležák.
2: V rámci projektu budou vyměněna zbývající svítidla v Luhačovicích a nová úsporná LED světla se objeví také v místních částech Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Nové osvětlení bude energeticky úspornější a zároveň šetrnější k obyvatelům i okolní přírodě. Svítidla budou mít teplé světlo a v nočních hodinách se bude jejich intenzita automaticky snižovat. Modernizace tak přinese nejen úsporu energie, ale také omezení světelného znečištění.
1: Rádio Čas, sport.
0: A česká vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila druhá ve světovém poháru v kajakrosu. Ve Španělsku byla rychlejší jen francouzka Marjoli Delasus. Kneblová za ní zaostala o 52 sekundy. V sobotu bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemný podvečer.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
4: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
3: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si ji, zpívají, tancují.
4: I unikání zvládáme v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň 2 kusy Pepsi Coli či Mirindy půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na moje hruska.cz.
7: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
0: Filmtime na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
2: Rádiu Čas.

0: nikde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Skonto nábytek.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Jedu vlakem
4: Českých drah. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Čas.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.

0: Radiočas. Radiočas. Radiočas. Radiočas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
2: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
1: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
2: I unikání zvládáme v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.

životě, jaký opravdu je. O zdravých vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase.

0: Nekoupitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
2: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
1: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
2: I unikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.

Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na

0: hořící ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhla, 92% masa 100 gramů, za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy Graniny, různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů Graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek Graniny. Více na moje hruska.cz.

Inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
5: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
4: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
5: I unikání zvládáme v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9. Rádio.

ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Doufáme, že i oni se mají fajn. A že to je vyčerpávající.
2: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
1: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si ji, zpívají, tancují.
2: I unikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.

Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dost

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Doufáme, že i oni se mají fajn a že to je vyčerpávající.
2: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
1: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
2: I onikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
1: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
0: Budeš ho píkat busty s prezidentem?
1: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: životě, jaký opravdu je. O zdravých vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

hity, které milujete. Hity, které milujete.

Jazz.

Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které mě...

0: čas. I ty, které miluješ.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.